pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc,

0: Rádio Faktor.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: kamarádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4.
2: Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven.
1: www.euautoservis.cz.
3: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky-bavorov.cz.
4: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
5: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
4: a poctivé pivo z místních pivovarů.
5: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
4: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
6: Zastav to!
7: Cože?
6: Zastav to!
8: Engel Kaplice hledá svářeče. Jsou světovou jedničkou ve výrobě vstřikovacích lisů, nabízejí dobré peníze a spoustu zajímavých benefitů. Tak si pospěš, ať tam ten tvůj životopis tentokrát mají včas. Více informací najdeš na www.pracevengelu.cz. Engel, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
11: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
12: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
13: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
14: No, říkala, že nic nechce.
13: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
14: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
15: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
14: Romantickou večeři.
15: Pobyt pro dva.
14: House running.
15: Jízdu v supersportu.
14: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
15: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
14: Nejlepší zážitky hledejte na
16: firmanazážitky.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky@bavorov.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
2: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
3: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Praha má podle nové analýzy druhé nejméně dostupné bydlení v Evropě. Na pořízení nového bytu o rozloze 70 metrů čtverečních je potřeba téměř 17 průměrných ročních hrubých mezd. Hůře je na tom pouze albánské město Vlora. Mezi desítku nejméně dostupných měst patří také Brno a Ostrava. Podle odborníků je hlavním problémem to, že ceny nemovitostí rostou výrazně rychleji než platy. Víkendové komunální a senátní volby přilákaly k televiznímu zpravodajství mimořádně vysoký počet diváků. Zpravodajskou stanici ČT24 sledovalo v sobotu přes 1,9 milionu lidí starších 15 let. Její celodenní podíl na sledovanosti tak dosáhl 11,5%. Vysoký zájem zaznamenala také CNN Prima News. Stovky supermarketů ve Francii zasáhl rozsáhlý kybernetický útok. Hackři vyřadili z provozu chladící a mrazící zařízení, kvůli čemuž se zkazilo velké množství potravin. Obchody tak museli vyhodit část čerstvého i mraženého zboží. Francouzský premiér už nařídil vyšetřování útoku, kterým se zabývá státní agentura pro kybernetickou bezpečnost. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Katařská sezóna končí a jihočeští policisté připomínají, abychom svá víkendová obydlí dobře zabezpečili. Od ledna totiž řešili zhruba už 50 vloupání. Před odjezdem proto zkontrolujeme okna i dveře, uklikme nářadí a odvezme cennosti. A pokud máme poblíž sousedy, poprosme je, ať nám na chatu občas dohlédnou. I když to tak zatím nevypadá, stupnice teploměrů by se dneska na jihu měly dostat přes 15, naměříme 13 až 16 stupňů. Během rána místy pozor na mlhy, přes den ale čekáme převážně polojasno.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně šampionů.
1: Dobré ránečko.
2: Krásný úterní ráno.
1: Ahoj Davide.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj vám všem, kdo jste si nás zapnul. Startuje snídaně šampionů. Cyril s Tamlinem, tím začínáme a musíme probrat noc, kterou máme za sebou. Strašná věc.
0: Hit Radio Faktor.

0: In.
1: Ta pusa je má. A ta pusa je tvá.
0: Mm-hmm. Tak jo. My jsme tady hledali dno v pátek. Zjistili jsme, že dno má sklep, Davide, tak jsme rádi, že se přidáváš tady do našeho jakoby
2: klubíku.
0: Posloucháte Hit Radio. 6 hodin, 6 minut. Dobré ráno. Jakou jste měli noc, co?
2: Upřímně?
0: No, tak samozřejmě.
1: Ne, buď neupřímná.
0: Ne, vymysli si to, lži nám.
2: Hele, já jsem
0: tak,
2: zrovna...
0: jak jsi zvyklá normálně.
2: Já jsem říkala, že jsem spala zrovna 7 hodin, což se mi normálně neděje, když vysíláme. Ale probuzení bylo naprosto příšerný. Aha. My ještě netopíme a je v tom bytě strašná zima. Takže nechtěla jsem vstát vůbec, chtěla jsem tam být ještě zachumlaná pod tou peřinou. Abych nerušila mýho přítele, tak po zazvonění budíku jsem se přestěhovala do obýváku a tam jsem se ještě lehla. Usínala jsem zase s mobilem v ruce a že když mi zazvoní ten budík, tak abych ho mohla típnout a típla jsem ho ještě 4x a fakt jsem nemohla vstát vůbec. A pořád podle mě nejsem probuzená. Co vy?
0: Co navíc?
1: My doma normálně topíme. Jasně. A vyspal jsem se úplně normálně. No.
0: Já bych se taky vyspal úplně normálně. Nechci říct nebýt mé přítelkyně, ale ona mě 3x zbudila, čověče, jo.
2: No.
0: A ona úplně nešťastná, já říkám, tyho, co tady pořád běháte, protože mě přišlo, že tam furt někdo jako někam chodí, ne? A ona úplně hotová říká, tak musela jsem jít 2x se psem po schodech, protože nefunguje ten vejtah. A pak přišla dcerka. A že je náměsíčná, takže ji otočila zpátky a říká, a pořád mi v hlavě hraje Krndlová. A počkej, ona to řekla. A já si říkám, tak teďka jsem byl takový hotový z toho, že teda náměsíčná, je to nepříjemný, no. Přece jenom v noci bylo fakt, já nevím, 2:30 ráno, jo. A já v hlavě, a taky 20 minut, ne? A říkám jí, to tak dík, už je ta Krdlová hraje
1: teďka,
0: v hlavě taky.
1: Co z toho je horší, jestli musela pořád chvíli se psem, anebo jestli jí hrála tahle písnička v hlavě.
0: Mě to hraje prostě jako celý ráno, no, tohle. Takže,
2: tak děkujem, teďka tak tomu nebude jinak ani u nás.
0: Takže jako já nějak jsem stál, ale furt mě něco vyrušovalo, no. Hmm. Tak jak to máte vy?
2: Čeká nás minuta šampionů, budeme mít 60 sekund na všechny vaše zprávy, tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a jak jste to dneska měli vy, jestli jste v pohodě vstali, nebo to bylo náročný.
0: 777 937 777, to je číslo k nám, teď hity Tom Grennan na Hit Radio, hezký ránko.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio. Tom Grennan, 6 hodin, 11 minut, dobré ránko. Začíná minuta šampionu. My jsme se vás tentokrát ptali, samozřejmě, jak se máte, odkud jste, ale jestli vám šlo dneska v pohodě vstát, protože kromě Davida, samozřejmě, my dva jsme měli tu noc a ráno takové náročnější, dalo by se říct. Tak jak to vypadá u vás?
1: Evče a Frýdek Místek, noc plná hluku ze sousedství.
0: Lenka Rýmařov má ponoční a už chce domů.
1: Pavel Ostrava vstával ve 3 úplně v pohodě.
0: Libor Trhové Sviny, 150% ve formě jako nikdy předtím.
1: Kubík Hořice pod Krkonoší vstal v 1.45 na pohodu.
0: Martina z Prahy, spala jsem jako mrtvá, ale ráno vstát bylo děsný, bolí mě hlava už od rána.
1: Simča Ostrava dneska jako každý den na 5. budík a pak to šlo sama, samo.
0: Renča z Kalice, jako přejetá kombajnem, ale má svátek, tak se nakopne.
1: Všechno nejlepší. Ivča Šluknov dneska vstala na první dobrou, ale jinak pošoupává budík co 10 minut asi tak 5x.
0: Romana Bolka, 4x návrat pro zapomenuté věci do práce, klíčem oblsvačeno opravené testy. Z psychologie snad to dnes dám.
1: Iveta Havířov ráno šílené, vzbudila se ve 4, pak ještě usnula a když zvonil budík, nevěděla, která by je.
0: Takže to ráno vypadá dost podobně i u vás, no, chápeme.
1: Zas na druhou stranu někdo tady má noc jako nikdy předtím, takže...
0: Tak pojďme se hned teď probrat s Krištofem. 6 hodin, 13 minut a my vám všem přejeme krásné úterní ráno v šampioni.

0: Tohle je Beberexa a Faithless. New Religion, 6 hodin, 19 minut, krásné ráno. Posloucháte Hit Radio.
1: Jestli ještě pořád doufáte, že letos vytáhnete kraťasy a dáte si kafíčko někde na zahrádce, tak mám pro vás poměrně špatnou zprávu, protože třeba na Sněžce už napad první sníh, dokonce se má o víkendu přidat další sněžení na dalších českých horách, tudíž kdo jste měl třeba o víkendu plány na nějakou podzimní procházku, túru, tak možná už přibalte termoprádlo.
2: Brr. Nebude tak úplně zle, ale protože ve čtvrtek a v pátek má být až 18, takže aby jsme jenom neplašili, tak ještě nějaký oteplení jasně bude.
0: A tak ono je jasný, že sněžilo na Sněžce, ono to mám názvu, že jo, Sněžka, sněžit. Já jsem tady našel, jaká je etymologie názvu ostatních českých hor, tak je tady třeba praděd, protože když se tam vyšel jeden děda na výlet a už se nevrátil. Jo, jsou to samozřejmě ověřený názvy všechno. Lysá hora, jo, první turista, jistý pan Josef Novák, si sem dal čepici a všichni pochopili. Pak je Černá hora taky samozřejmě, protože tam nikdy nikdo nezavedl proud. A Velký javor, hele, to je super, Velký javor a smrk, protože tam roste Velký javor anebo smrk. To je kreativita jak při vymýšlení hesel, jo. A co třeba takovej Klínovec? Napadá vás Klínovec?
2: Nechám se podat.
0: Já taky ne. To jsem nenašel. Samozřejmě to jsou všechno, jak říkám, ověřené historické, jo, etymologické názvy.
1: No bodejť.
0: No bodejť, jo, my bychom vám nekecali. V September Cry for You, za malou chvíli taky Katy Perry a přidáme i dopravu. Hezký ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu?
5: Barvu? Je, tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
6: Šéfe, došel matroš.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: 19 let? To chce pořádnou oslavu. Géčko slaví narozeniny a otevírá novou Lego hernu. Děti si ji můžou hned vyzkoušet. Čekají je Lego dílny, neomezený popcorn, malování na obličej a narozeninový dort. 17. října od 11 do 17 v Géčku v Českých Budějovicích.
9: Kasalova pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
10: Tu máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
9: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
11: Ty nejšťavnatější burgery najdete u nás v Soběslavi. V Kulna Burgery připravujeme burgery z čerstvého lokálního masa v křupavých bulkách. Žádná nuda, jen poctivá chuť a robotí kočka Bela, která vám jídlo sama doveze. Stavte se na náměstí Republiky nebo objednejte na kulnaburgery.cz. Těšíme se na vás.
12: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
13: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
14: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 kilometrů nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
15: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu
16: Les leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
10: Sunex.
16: Sunex.
10: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
17: Rožumberk nebude? Dny s třeboňskými rybáři ano! Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína vás zve 17. října na den otevřených dveří. Společně s rybářstvím Třeboň pro vás připravili program plný zajímavostí. Poznáte zázemí školy, prohlédnete si akvaponický skleník a ochutnáte rybí speciality z jeho produkce. Přijďte 17. října a užijte si den s třeboňskými rybáři. Více na ssrv.cz.
18: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
19: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
18: No nekecej.
19: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pomalu jedoucí vozidlo údržby vás dnes ráno může zdržet na dálnici D3. Pohybuje se mezi kilometry 90 a 92 ve směru na České Budějovice a taky od kilometru 93,5 směrem na Prahu. Vozidlo je třeba předjet, tak hlavně s opatrností.
21: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality TIF do každého počasí. Dobré pneu.cz.
22: Hit Radio Faktor.

0: 7. posloucháte úterní Hit Radio. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Na Sněžce napadl první sníh letošní zimy, který se udržel na zemi. Slabá sněhová vrstva se objevila včera ráno a podle meteorologů jde o první souvislou sněhovou pokrývku letošní sezóny. Sněžilo také v Jizerských horách a na Šumavě. Celosvětové dodávky chytrých telefonů se propadly na nejnižší úroveň za posledních 14 let. Ve třetím čtvrtletí meziročně klesly o 20%. Důvodem jsou hlavně dražší paměťové čipy a nedostatek součástek. Největším výrobcem zůstává Samsung, těsně následovaný Applem. Na letišti v Miami zadrželi muže, který pašoval 10 živých ptáků ve spodním prádle. Ptáky ukryl do plastových tubusů všitých do trenýrek. Celníky ale upozornila jeho nervozita a podezřelá boule v rozkroku. Muž se dostal na svobodu po zaplacení kauce přes 500 000 korun a ještě ho čeká soud.
0: Takže Dalibora Jandu skenuju před každým letem, jo? Teda důkladně. A kolik jich tam měl?
2: 10.
0: 10. Takže muchy jich 9 zabavili. Goo Goo Dolls, Give a Little Bit, tohle je srdcovka, to si užijte, 6 hodin, 30 minut, Hit Radio.

0: Hit Radio, Shakira, Zoo 637. Dobré ráno. Kamarádi, já včera objevil svou superschopnost. Antisuperschopnost. Já jsem zjistil, já to teda tak trochu věděl, ale včera se mi to potvrdilo, já nezvládám krizový situace.
1: To je tvoje taková super neschopnost.
0: To je spíš vlastnost. To je prostě vlastnost. To je jako vada materiálu, dalo by se říct.
2: A jaká krizová situace nastala?
0: Já měl včera hrozný nervy. My jsme se asi v jednu odpoledne vraceli s mojí domů. Otevírám vchodový dveře k nám do bytu a půlka klíče zůstala vevnitř. Jo.
1: Ajajaj.
0: Zlomil se. A já jsem ho ani neotočil, já jsem ho tam jenom zastrčil a on se prostě zlomil. Takže už byl nějaký načatý. Jo. Já jsem tam teda nakonec nějak strčil zbytek toho klíče a dostali jsme se nějak dovnitř a teďka to začalo, jo. Vyndat vložku z bezpečnostních dveří, hele, hrozný peklo. Pak jsem musel odjet pryč, protože jsem něco měl, tak jsem tam nechal holky doma bez kliky a bez zámku a vložku jsem si vzal teda sebou, že zkusím se někde zastavit v nějakém obchodě, jo, jestli mi to někdo nevyndá. A až v 7 večer mi pomohl borec v jednom nákupáku tady na okraji Prahy, říkám, prosím vás, neumíte kouzlit? A on, co potřebujete? Tak jsem mu to ukázal, on, tak mi to tady nechte do zítra. Říkám, no to já potřebuju do dveří, jako já tam nemůžu nechat otevřený, jo. A on, no tak ukažte. Tak to vzal, udělal. A bylo to venku. On to nějak vyklep, jo, a on říká. Já mu říkám, co za to chcete? A on, co mi dáte? Říkám, nevím, tady máte litr. A on, to se nemůžu vzít, to hodně. Říkám, díky, naschle. Pak jsem přijel domů a tu vložku jsme tam začali, dal jsem ji tam teda zpátky, no a já jsem si ty dveře nějak zavřel a oni jak jsou bezpečnostní, čověče.
2: No.
0: Tak oni se zasekli a nešli odevřít, jo. A teďka jsme měli objednaný jídlo. No a říkám, takže prostě nedostaneme se pro jídlo, nedostaneš se ráno s malou do školy, nedostanu se do rádia, takže co budem dělat? Ale já normálně ty dveře, já chtěl mám vyrazit. Já už měl fakt jako dost.
2: Já tě úplně vidím, ale ty jo, říkám si, co si komu udělal, jak se to jako nasčítává, už nám tady včera říkali, jo, že od víkendu to máme málem sražení jelena na dálnici, ano, pak ano. Si spadnul s výtahem a teďka ano. Si zlomil klíč.
0: Ano.
2: To je karma jako blázen.
0: Je to hat-trick, no, já teda doufám, že se mi to už vyhnulo a moje mi včera říká, tak aspoň si za chvilku rozkoušel můj život. Tak to je, jo, protože ona má štěstí právě na takovýhle věci, jo. Takže taky jste takový smolaři za poslední dobu, no snad v tom nejsem sám. Hrozný. Enrique Iglesias, Subemel Radio, za malou chvíli tady na Hit Radio, taky Kygo a taky dopravička. Hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Ne.
7: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
8: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
9: Záruční i pozáruční servis Štýl.
8: Když chcete v Budějcích Štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
10: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů.

0: Tom Cat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
2: Tak teď je ten správný čas.
1: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
2: Nejvyšší výkupní ceny.
1: Peníze i hned na ruku.
2: Vše vyřídíme za vás.
1: Přebereme záruky.
2: Nabízíme i možnost protiúčtu.
1: Přijeďte.
2: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
1: Tým Autocentra Davokár.
3: Franto, co pa všechno se dá sušit?
4: Ovoce, houby, bylinky i maso.
3: A tvůj bůček?
4: Ten už nestihneš.
5: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
8: Tak si nezapomeň přepravku na všechny ty vřesy a podzimní dekorace, co si koupíš.
9: Jo, nezapomeň, že se blíží dušičky.
10: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku vřesů, podzimních dekorací, zahradní keramiky i dušičkových vazeb. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
7: Jo, a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku a moje maminka jede taky.
9: Tak ať si tam vybere dušičkový věnec.
10: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
14: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nově se pracuje na Táborsku, opatrně na průtahu v obci Sudoměřice u Bechyně, kde probíhá přestavba křižovatky. Je tam uzavírka a jezdí se objížďkou. No a pozor taky přímo v Táboře, kde omezení čeká v ulici Stránského, která je neprůjezdná.
15: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.
18: Hit Radio. Súbeme na radio.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je úterní snídaně šampionů. Michal, Jasmina, David s vámi, hezký ráno.
1: Pamatujete si na tu dobu, kdy jsme si mysleli, že platit svým mobilním telefonem je úplný sci-fi? Tak za chviličku nám možná nebude stačit ani ten telefon. My jsme vlastně začínali, že hotovostí, potom přišly karty, nějaký telefony, chytrý hodinky, prstýnky a podobně. A teďka budeme moct platit vlastním nechtem, jo. Na Slovensku existuje banka, která testuje platební čip, který se schová pod manikuru. No, půjdete prostě na nechty a pod ten nehet si dáte platební čip. A přijde mi to dobrý z toho důvodu, že vlastně cokoliv, jakoukoliv technologii můžeš zapomenout, ale prsty, ty máš sebou vždycky.
0: Se líbí, jak všichni říkají, že se bojíme, že nás jako očipujou vlády a tak dále, a pak si jdeš nechat dobrovolně dát čip doma do nechtu. Já bych si to dal na prostředníček. Dobrý den, jak budete platit? Jak Mr. Bean? Ale dovedu si představit ten ceník, jo? Hele, gelové nechty 800, francouzská manikura 950, Visa Gold 1200. Šli byste do toho, mi to přijde docela dobrý.
1: Je to vtipný.
0: To vtipný, s tím prostředníčkem tam bych se to dal. Co ty, Dave?
2: Asi taky ten prostředníček.
0: Eva Farna, neříkej, co má se stát. 6.52 tohle Hit Radio, hezký ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Transport Klima, to je servis, oprava a montáž transportního chlazení. Transport Klima, více než 30 let na trhu. Transport Klima, autorizovaný servis Carrier. Transport Klima, rychlé a odborné řešení na Nemanický v Českých Budějovicích nebo přímo u vás. Transportklima.cz, servis, který vás nechá v klidu.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
7: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Maximální povolené ceny pohonných hmot v Česku ode dneška znovu rostou. Litr nafty může stát nejvýše 48 korun a 36 haléřů, což je o 69 haléřů více než v pondělí. U benzínu se cenový strop zvyšuje o 37 haléřů na 46 korun a 85 haléřů. Vláda ceny reguluje kvůli prudkému zdražování paliv a opatření má platit do konce října. Vědci varují, že tání trvale zmrzlé půdy na Sibiři může uvolnit nebezpečné viry a bakterie. Některé mikroorganismy totiž dokážou v ledu přežívat desítky tisíc let. Vědcům se už podařilo oživit téměř 50 tisíc let staré viry, které byly stále schopné napadat živé buňky. Odborníci nevylučují, že by mohly ohrozit i člověka. Evropská unie se s Čínou dohodla na omezení dovozu hybridních automobilů. Ročně se jich nově bude smět do Evropy dovést maximálně 350 tisíc, tedy méně než polovina současného množství. Čtyřletá dohoda má chránit evropské automobilky před levnější čínskou konkurencí. První omezení by měla začít platit už začátkem prosince. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: V Českých Budějovicích bude dneska rušno. Kvůli policejnímu cvičení se od 8 ráno do 3 odpoledne nedostaneme do části ulice u zimního stadionu, a to ani pěšky. Uzavřený bude úsek mezi finančním úřadem a Lidickou. Po celý den nebude veřejnosti přístupný krajský úřad. Policisté tam budou nacvičovat zásah proti ozbrojenému útočníkovi. Jdeme na počasí. Během odpoledne naměříme 13 až 16 a občasný slabý déšť má dorazit až na večer. Přes den vydrží povětšinou jasno či polojasno.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hitradio. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: A taky s Davidem.
10: Ahoj.
9: Dobré ráno.
11: Snídaně šampionů.
9: Startuje druhá třetina úterní snídaně. My jsme rádi, že jste u toho s námi. Co se stalo?
10: Ne, tak je tady dobrá atmoška. Dejme taky pozdrav, ne, ty jsi tady po měsíci. Jako...
12: No, dobré ráno.
9: No, moc toho jsi neřekl včerejčka teda. Hele, za ty praky. Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Tím startuje další hodina. Hezké ráno.
0: Hit Radio Factor.

0: Tohle jsou hity na Hitrádiu, Maroon 5, Cardi B, 6 minut po 7. Dobré ráno, šampioni. Jaká byla ta největší hloupost, která vás napadla? Nápad, který nejdřív vypadal jako fajn nápad, ale nedopadlo to úplně dobře. Proč se na to ptám? Máme tady borce z Ameriky. Toho vykázali z fotbalového stadionu, protože měl kočárek pro dvojčata.
1: Mm-hmm. A co je na tom?
0: To je v pohodě. Ale pak v té informaci ještě chybí to, že v něm neměl dvojčata, ale 18 piv. Jo? Což vlastně jako je super nápad, ale nechal se chytit. Jo. Takže děti, vychlazený 18 miminek tady máme. A já si vlastně myslím, že to byla taková příprava na otcovství, jo? Protože umět dát dítě správně do kočárku, dokud to jako neřešíš, tak je to alchymie, musím říct teda. Vy máte nějaký takovýhle hloupý nápady, něco stalo se vám?
2: Tak já od té doby, co jsem začal vysílat tady takhle ráno a vstávat v 5, tak jsem v hospodě nebyl, takže já už dlouho žádný takhle blbý nápady neměl.
1: No, že se jako sejdeš s kámošem a vymyslíš nějakou úplnou kravinu a pak se ji snažíš províst. Přemýšlím, no, jako zapřemýšlím ještě do příštího vstupu, určitě mě něco napadne.
0: Ono,
1: ale
0: jako asi úplně nemusí být člověk opilej, jo, protože já jsem si vzpomněl, my jsme takhle s kamarádem, a to už je historie, a sundávali přední tlumiče na autě. Návody na YouTube ještě nebyly, jo, tak to prostě zvedneme a odšroubujeme to, co se může stát. No jenomže ty, jak to šroubuješ nahoře ten tlumič takhle, no tak samozřejmě tam je to péro, že jo, teďka to tak jako, tam jsou nějaký jako tlaky a tak dále, a teďka, když se došroubovala ta matka, tak to udělala. A já říkám, to tak to nás asi mohlo zabít. No a mohlo, že jo, protože jako je na to nějaký postup, jo. Takže to byl super nápad fakt, takže od té doby už ne, tohle ne.
1: Tak máte vy něco takového? Číslo k nám 777-937-777. Nějaká blbost, kterou jste chtěli, ale uskutečnit.
0: Budeme rádi i za hlasovky. A myslíme si, že vás taky pobaví tenhle song. Tohle, já jsem strašně rád, že se to vrátilo zpátky do rádií, absolutní reinkarnace. Kato a John, Turn the Lights Off, 7 hodin, 8 minut. No a číslo připomeneme ještě jednou, 777-937-777, tak hezké ráno.

0: Show Me One Last Kiss, tohle je Pink Hit Radio, přesně 7:45, dobré ráno. Nejblbější nápady, které dopadly přesně tak, jak museli. My jsme tady měli nějaké své, ale nechali jsme to na vás, abyste se nám přiznali, co vás kdy napadlo a nedopadlo to úplně dobře. Tak pojďme třeba na hlasovku od Adama.
1: Zdravím, Hit Radio. Mezi blbejma nápadama nejvíc asi vynikal ten, kdy jsem se nechal na kapotě auta po dvorku u naší zkušebny od našeho kytaristy odvíst k bráně, kterou jsem měl otevřít. Basák mu v autě říkal, doufám, že to oroštuješ. Oroštoval, pak zabrzdil na místě. Zlomená ruka, zlomená noha a sanitou do špitálu. Takže tak. Tady Kanárci, Adam, čau.
0: To je dobrý nápad, že jsi chceš takhle jako dobrovolně pohřbít člena kapely, co? Ještě doví, jestli třeba náhodou zrovna někam nejeli. Pak máme tady hlasovku taky třeba od Stanleyho.
2: Zdravím, zdravím, dobré ranko. No my jsme měli asi před 20 lety s kámošem takový super nápad, že jsme hodili petardy zapálený do záchodu. Kámoš si na to ještě sedl. No a najednou rána, že jsme vytopili 3 byty. Takže super, když jsme potom, nebo my ne, naši rodiči to potom platili.
0: Zvyknul sis, že když něco posperuješ, tak za to zaplatí, jo?
3: A mně se líbí, že už takhle je to blbej nápad, ale ještě, že si na to sednou, co to je?
0: Jako, no blbej, jako v tu chvíli já si to dovedu představit, jak to vzniklo, jo? Jako, dovedu se představit, že bych to udělal i já, teda popravdě. A možná i teďka skoro ve 40. No to je jedno. Pojďme na hlasovku od Vaška.
4: Ahoj rádio a kamarádi z rádia. Když si před lety jsme na čundru ukradli někde na hřbitově konev a přišli jsme s tím do hospody, aby nám do toho natočil 20 piv. No, povedlo se, ale mělo to divnou chuť. Ahoj Vašek.
3: Nějaká random konev z ulice.
0: Tak máme tady hlasovku i od Tomáše.
5: Mě zajímalo, jestli to pili i s tím kropítkem, víš? Nebo jestli si tu nedávali takovou tu násadu na tu konev.
0: To spíš ta celá akce bylo kropítka. Tak pojďme taky na hlasovku od Tomáše.
6: To jsme takhle seděli jednou dva elektrikáři v hospodě. No a co nás nenapadlo? Budeme zkusit zhasnout osvětlení ve městě. No tak jsme šli, no a vzali jsme u sloupu takovej senzor, který ovládá osvětlení v celém městě. No a já jsem ho utrhl a najednou tma. A po pár dnech v novinách města bylo napsáno. V noci z 23. na 24. neznámý vandal zničil čidlo veřejného osvětlení, čímž způsobil to, že se část města ponořila do tmy. Škoda byla vyčíslena na 10 000 korun. No a co člověk nechtěl, po pár dnech zase v hospodě, tak jsme se tam o tom bavili, no a vedle u stolu seděl někdo z vedení města a po pár dnech mi přišlo předvolání, osvětlení.
0: Geniální.
3: Pečka elektrikář, musím říct.
0: Děkujeme za všechny vaše zprávy a hlasovky a co dělat v úterý, tak pár tipů jste dostali. Pojďme na hity. Michal Schulte a Rehab. Tohle je Hit Radio, 3 minuty po 7:45. Hezké ráno.

0: Michal Šultery Heb, 7 hodin 20 minut. Dobré ráno z Hitrádia. Už v téhle hodině budete moct vyhrát voucher na 5000 korun do čokoládovny Janek. O tom bude rychlá pitka, tak nechoďte daleko od rádia. No a na co se těšit z muziky? Divoký kočky, Lynn Rimes, Can't Fight the Moonlight, taky aktuální doprava. Hezký ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
3: Sunex.
2: Sunex.
3: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Děti ráje, nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Budvar Arena České Budějovice, 14. října. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Lístky na dětiráje.cz.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
11: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Půjčovna techniky a strojů. Elva Profi v Pištíně. A to není všechno. Říjnová akce. Sleva na pronájem drtičů a štěpkovačů 30% u Elva Profi v Pištíně. Ano, sleva na zapůjčení drtičů a štěpkovačů 30% a dobrá káva k tomu. Prodej, půjčovna a servis, nejen komunální techniky. Akce na nové drtiče a štěpkovače. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na podzimní sezon. www.elvaprofi.cz. Cesta k nám se vyplatí.
13: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
14: Tak hurá na Vysočinu.
13: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
14: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
13: Skály a vyhlídky, co berou dech.
14: Rybníky, jezera i koupaliště.
13: Aktivní zábava i adrenalin.
14: A na posilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
13: Vysočina má co nabídnout.
14: Stačí si jen vybrat.
13: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
15: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Stanat Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
16: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
17: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál platí dopravní omezení v Českých Budějovicích. Pozor, v ulici u vodárny, kde je uzavírka kvůli rekonstrukci plynovodu. No a opatrně taky v Českém Krumlově v ulici 5. května, kde se projíždí jen kyvadlově kvůli pracím na silnici. I tam si dávejte pozor.
18: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality dýv do každého počasí. Dobré pneu.cz.
19: Hit Radio Faktor.

0: ráno z Hitrádia, 8:02. Je tady David a má pro vás ranní update.
1: Ranní update.
2: V americké Nebrasce už téměř 40 let prodává české speciality potomek našich emigrantů. Ve svém rodinném uzenářství nabízí jitrnice, jelita, buřty nebo bramborové knedlíky, kterým s nadsázkou říká žaludeční bomby. S příchodem podzimu výrazně přibývá nehod se zvěří. Jen na jižní Moravě jich policisté letos evidují přes 3,5 tisíce. Řidičům radí při spatření srny zpomalit a stlumit dálková světla, která mohou zvíře oslnit. Pokud už je srážka nevyhnutelná, je bezpečnější prudce brzdit, než strhávat volant.
0: A zavřít oči.
2: Dánští učitelé by nově mohli používat fyzickou sílu proti neukázněným žákům. Pokud dítě opakovaně narušuje výuku, mohli by ho například zadržet nebo odnést do jiné místnosti. Facky a další tělesné tresty ale zůstanou zakázané.
0: No tak jako to přijde, že jsme si vyzkoušeli ten liberární přístup. Teďka se vracíme zpátky ke kořenům. Hele, já bych se toho nemál. Igor Hnízdo měl ve třídě klid. Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka, celý tento týden hrajete o parádní poukaz na 5000 korun do čokoládovny Janek. Najdete tam poctivou českou čokošku, halloweenský dobroty, ale taky třeba už i čokoládový Mikuláše nebo čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou.
3: Pokud máte zájem, tak pište chci soutěžit na 777 937 777 a my jedno z vás vyberem, tak tvoj.
0: Dáme čokošku a teď taky jedno kavčo espresso. Sabrina Carpenter, Hit Radio, hezké ráno.

0: je Hit Radio v 7.36. Rychlá pětka. A tohle je soutěž. Celý tento týden máte možnost vyhrát poukaz na 5000 korun do čokoládovny Janek.
1: Tam najdete poctivou českou čokošku a tím, že se na konci měsíce blíží už Halloween, tak tam najdete i halloweenský dobroty, už i čokoládový Mikuláše nebo čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou.
0: A kdo si o tuhle parádu dnes zasoutěží, je Josef z Litvínova. Pepo, hezké ráno.
2: Hezké ráno, zdravím,
1: dobrý
2: ráno.
1: Den.
0: Dobrý den, dobré ráno. Co ty a čokoláda? Milovník čokolády, jakou máš nejradši?
2: Já mám nejradši Milku, ale spíš milovník je můj syn, 9 letý.
0: Takže soutěžíš pro syna?
2: No, spíš pro syna.
0: A máš ho tam sebou, nebo to bude solo jízda?
2: Jo, sedí za mnou, já jsem teď musel zastavit v autě, protože jedeme do školy.
0: Mm-hmm. A jak se jmenuje synek?
2: Synek je Richard.
1: Ahoj, Ríšo.
0: Ahoj, Ríšo, dobré ráno.
2: Ahoj.
0: No tak jo, tak chlapi, jdeme na to.
2: Dobře.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Vyjmenujte 3 druhy nebo příchutě čokolády.
2: Hořká, pomerančová, mléčná.
1: Mm-hmm.
0: Třeba.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Chlapi, budete vědět, jak se jmenuje hlavní město Francie?
2: Paříž.
0: Je to tak.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaká postava chodí s čerty a anděli 5. prosince?
2: Mikuláš.
0: Mm-hmm.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké zvíře je symbolem moudrosti a houka?
2: Sova.
1: Ano. A poslední 5. otázka. Jaká česká čokoládovna věnuje poukaz do téhle soutěže?
2: No, to jsem zapomněl. Janek.
1: Jo, ty jsi Janek.
0: Jsi Janek. Pepo, ty jsi výborný.
1: Ale dobrý, máme to.
0: Máte to. A Ríšo, vy jste to s taťkou vyhráli, máš radost?
4: Jo.
0: No, tak to máme radost. Chlapi, voucher 5000 korun do čokoládovny Janek, je to vaše. Moc si toužíte, pěkně si pomlsejte. Mějte se hezky, ahoj.
2: Děkujeme moc krát, děkujeme. Ahoj, ahoj.
1: Ahoj.
0: Další voucher opět zítra okolo 7:30 tady na Hit Rádiu.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
5: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: Hit Radio Faktor.

0: David Guetta tedy svým Stones and I, Gone Gone Gone, tohle je Hit Radio 7.42. Já když se vrátím ještě k rannímu updateu, ty jsi říkal, že na Jižní Moravě nebo kde to bylo?
1: 3,5 tisíce případů nehod se zvěří.
0: Ty bláho, no tak je říjen, že jo, tak jeleni jsou teďka docela prdlí. A tak když to vynásobíme 14 kraji, tak kolik to je?
1: V Praze asi nebude tolik nehod.
0: Tak se zvěří. Tady není tolik zvěří, jo?
2: To nevím.
0: Nicméně na silnicích opatrně. Já si myslím, že i takhle po ránu je dost možný, že by vám mohlo nějaký zvířátko skočit před čumák, tak ať v klidu dojedete. No a kde to stojí, kde se co děje, tak to řekne David Račák, bude aktuální doprava za malou chvíli. Hezké ráno, taky One Republic.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
4: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
5: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Under Armour makes you better.
10: Už 30 let. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj na underarmour.cz.
11: Lyžaři, snowboardisti, příznivci zimních sportů, pozor! Ale i vy, cyklisti a příznivci značky Scott. Největší výběr nových i použitých lyží, bot a snowboardů, ale i vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola i elektrokola. Pořídíte nejvýhodněji právě u nás. Už nemusíte běhat od sportu ke sportu. Vše najdete ve Wave Sportu. Rudolfovská 64, České Budějovice. www.vavesport.cz.
12: Zima je blíž, než si myslíte. A proto sezónní skipas na Hochficht teď koupíte se slevou 20% a bonusem děti zdarma.
13: 20% a děti zdarma? Tak to my letos lyžujeme na Hochfichtu.
12: Více na Hochficht.at.
14: Zase se tu zbytečně svítí! Topení naplno? Okna do kořán? Kdo to má pořád platit? Pane bože, to už je na prášky!
15: Neužívejte léky. Užijte si inteligentní elektroinstalaci od firmy Delnet. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
16: Rožumberk nebude? Dny s třeboňskými rybáři ano! Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína vás zve 17. října na den otevřených dveří. Společně s rybářstvím Třeboň pro vás připravili program plný zajímavostí. Poznáte zázemí školy, prohlédnete si akvaponický skleník a ochutnáte rybí speciality z jeho produkce. Přijďte 17. října a užijte si den s třeboňskými rybáři. Více na ssrv.cz.
17: Šéfe, došel matroš!
18: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme.

0: dovážíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Komplikace v dopravě dnes ráno čekají v Českých Budějovicích, opatrně na Rudolfovské třídě, kde nejdou semafory. No a pozor si dávejte taky na Prachaticku, kde nám hlásíte odstavený osobák. Překáží na hlavním tahu poblíž obce Malovice.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.53. Tohle je Huntrix Golden na Hit Radio, krásné ráno, šampioni. Máme tady speciální případ, kdy se zloděj pasoval do role zachránce psa, který ale zachránit vůbec nepotřeboval. To je příběh z Ostravy. Německýho ovčáka si tady v jedné ze zahrad vyhlédl 18-letý mladík, ukradl ho a vydal se s ním na cestu. A když ho zastavili strážníci a ptali se ho teda, kde toho psa vzal, protože asi to vypadalo celý nějak jako zvláštně, tak jim řekl, že mu přišlo, že se tam ten pes cítí sám, takže ho zachránil. Je to vlastně takovej Robin Hood z Ostravy. Akorát místo bohatým bere peníze, tak bere lidem psy.
1: A to mi přijde ale jako dobrá věc, já bych to klidně dělala taky. Já miluju psy, taky bych si ho takhle jako půjčila, šla s ním na procházku, takže můžeš říct, že vypadal smutně a půjčit si ho.
0: Já jsem si říkala, že to bude téma pro tebe, že ty bys se jako k němu přidala, že bys tam s ním taky chodila po těch Vítkovicích. Jo. Já si říkám, jestli se spíš teda necítil sám ten zloděj. No, a já si jako takhle, já si ani nechci vlastně domyslet. Jak by ten chudák pes dopadnul nebýt všímavých lidí. Lilywood, The Prick, Prayer in Sea, tohle je Hit Radio v 7.55, hezké ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 8. listopadu v Budvar aréně v Českých Budějovicích. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Už se těším!
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovní rozpočtový výbor doporučil schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Vláda počítá se schodkem 386 miliard korun, což je o 76 miliard více než letos. Státní výdaje mají dosáhnout téměř 2,6 bilionu korun a deficit se pokryje hlavně dalším zadlužováním. Opozice vysoký schodek kritizuje a požaduje vrácení rozpočtu vládě k přepracování. Pokroky umělé inteligence vyvolávají mezi světovými matematiky obavy o budoucnost jejich profese. Společnost OpenAI tvrdí, že její nový model vyřešil přes 300 matematických problémů, se kterými si lidé dosud nevěděli rady. Některým z těchto úloh se přitom vědci věnovali desítky let. Výsledky ale musí odborníci ještě ověřit, protože část zveřejněných řešení už obsahovala chyby. Česko nedostalo pozvánku na jednání o budoucnosti NATO, které Spojené státy pořádají v Polsku. Američané přizvali pouze 6 evropských zemí, mezi pozvanými chybí také Británie nebo Francie. Český ministr obrany Jaromír Zuna ale tento týden zamíří na pracovní návštěvu USA. Ve Washingtonu bude jednat o budoucnosti aliance, obranných výdajích a spolupráci obou zemí. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Katařská sezóna končí a jihočeští policisté připomínají, abychom svá víkendová obydlí dobře zabezpečili. Od ledna totiž řešili zhruba už 50 vloupání. Před odjezdem proto zkontrolujeme okna i dveře, uklikme nářadí a odvezme cennosti. A pokud máme poblíž sousedy, poprosme je, ať nám na chatu občas dohlédnou. I když to tak zatím nevypadá, stupnice teploměrů by se dneska na jihu měly dostat přes 15, naměříme 13 až 16 stupňů. Během rána místy pozor na mlhy, přes den ale čekáme převážně polojasno.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
6: Jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
7: Dobré ránečko.
4: Krásný úterní ráno.
0: Snídaně šampionů.
7: Jasmin, ty se směješ.
4: A co bych se nesmála?
7: No velká změna, tebe bolela hlava.
4: No to mě bolí furt.
7: Fakt? Ale směješ se.
4: No jasně.
7: Takže dobrý, takže všechno dobrý. David se směje, doufám, že i vy máte fajn náladu takhle po ránu. 8 hodin, 2 minuty, Hit Radio s vámi a taky další muzika. Činasky.
0: Hit Radio Fakt.

0: Činasky, víno, 8 hodin, 5 minut, Hit Radio, dobré ráno.
1: Když řeknu jméno Tobey Maguire, tak kdo se vám vybaví?
2: Mě nikdo, já ho neznám.
1: Tak určitě ho znáš, i vy, kdo tvrdíte, že ho neznáte, tak je to Spider-Man, který byl ještě před Tomem Hollandem. Takový ten, který ho známe všichni nejvíc.
0: Je to ten, jak tam proběhla ta líbačka vzoru nohama?
1: No to v každém Spider-Manovi, ale ano, takže no. Tady je specialista na Spideyho. Nicméně právě tenhle ten Tobey, tak ten teďka oddal svoji minulou manželku, se kterou má dvě děti, mají spolu krásný vztah a ona si teďka brala novýho muže a on jí normálně oddal. A mně to přijde tak hezký.
2: To je hezký gesto.
0: Je to pěkný. Vlastně tak jako, hele, co bylo, tak už to je to minulost, tak proč by to neudělal?
1: No, tak normálně lidi mažou, nevím, fotky z Instagramu, veškerou komunikaci
0: mažu
1: společnou.
0: Mažu tě bejku.
1: No.
2: Hadaj se o děti.
1: Přesně, a tenhle jí odda. Tak by mě zajímalo, jestli tady mezi váma, našima posluchačema a podobně, existuje někdo, kdo má taky takhle krásný vztah se svýma ex?
0: No tak nám dejte vědět, no my to tady asi nevyřešíme, ale čekáme na vaše zprávy. Hlasovky ideálně přes WhatsApp na 777 937 777.
1: Koho máte prostě tak rádi z těch svých ex, že byste mu klidně šli i na tu svatbu?
0: Tak se těšíme, jsme zvědaví na vaše zprávy. Nia, Samsei, 8 hodin, 7 minut, dobré ráno.

0: Tohle je Hit Radio, John Newman, 2 minuty před 8:45.
1: Bavili jsme se tady společně o tom, že Tobey Maguire, Spider-Man z doby před Tomem Hollandem, takový ten úplně první, oddal svoji ex-manželku, se kterou dlouho žil, fakt jako věky, mají spolu 2 děti a jsou doteďka nejlepší přátelé. A my jsme se vás ptali, jestli byste šli nějakýmu svýmu ex na svatbu, jestli máte dobrý vztahy.
0: No těch zpráv a hlasovek od vás přišlo spousta, napsal třeba Kamil, tak bývalku bych oddal klidně, když by mi pak bylo líto toho ženicha. Přeju hezký den. Pojďme na ty milé hlasovky, tak tu poslala třeba Jarka.
2: Ahojky, tady Jarka, vaše posluchačka věrná. Tak já se svým rozvedeným manželem mám tak skvělé vztahy, že spolu i nadále žijeme.
0: Myslím, že spolu i nadále spíme.
3: Já taky.
0: Pojďme taky na hlasovku od Simči.
4: Ahoj, já jsem přesně ten typ, že palím mosty, ale mám kamarádku, která odsvědčila svatbu svému ex-manželi, hlídá mu dítě, vypomáhá mu v práci a mají spolu moc hezký vztah, takže vlastně až je to takový jako nepochopitelný, ale prostě i tací existujou.
3: Wow.
0: Zajímavý příběh. Máme tady taky takovou slušnou svatební zápletku od Petra.
5: Když se bavíte o těch bývalkách, já jako svatební DJ před x lety hrál jednomu páru svatbu a o 2 roky později se mi ozval ženich z tyhle svatby a říká, hele, ty jsi nám před 2 lety hrál svatbu, nechtěl bys mi zahrát ještě jednu? No a já myslel původně, že to je jako obnovení manželského slibu, jenomže ne, on si nakonec bral ještě jinou, s tou původní se rozved, ale co je na tom nejlepší, tak ta původní byla na té jeho druhé svatbě a bylo to naprosto skvělý, dělali jsme si tam z toho srandu, ona s tím byla naprosto v pohodě, ale tohle jsem nikdy nezažil ještě.
0: Petře, všechno je jednou poprvé. Máme tady taky další názor od Tomáše, našeho Tomáše. Ahoj, tady Tomáš.
6: Ahoj, tady Tomáš. To já bych nešel žádný z bejvalek na svatbu je oddat. To teda v žádným případě. S každou, co jsme se rozešli nebo rozvedli, tak to byla vždycky Itálie, peklo, nádobí lítalo, všechno možný. Jako věci z okna, no prostě masakr. Takže já jsem nikdy neměl, když to tak řeknu, normální partnerky a normální rozchod. Tak zatím, čau.
1: Hele Tome, když se ta historie takhle opakuje, není ten problém možná někde jinde?
0: Jestli není problém na druhé straně přijímače. Tome, ne, že na nás teďka zanevřeš za to, že jsme si s tebe udělali srandu, i když to možná nebylo, nevím, no. Díky za vaše zprávy a hlasovky, každý to má různě. Mějte to tak, jak vám to vyhovuje. Alex Warren, Ordinary, Hit Radio, 8:45.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shop Rocku přináší
2: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
3: Když mobily?
2: Tak Mironet, klikni dvakrát.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Ne. Ne.
8: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
11: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
15: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
16: 19 let? To chce pořádnou oslavu. Géčko slaví narozeniny a otevírá novou Lego hernu. Děti si ji můžou hned vyzkoušet. Čekají je Lego dílny, neomezený popcorn, malování na obličej a narozeninový dort. 17. října od 11 do 17 v Géčku v Českých Budějovicích.
17: Fajn spánek slaví 7. narozeniny. Přijďte to roztočit k nám do táborské prodejny. Zatočte si kolem štěstí a získejte slevu až 100% na novou matraci. Jen do 17. října. Fajnspánek.cz.
18: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
19: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
20: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
21: www.projektantbudoucnosti.cz.
22: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se na trase mezi Pískem a Táborem. Dávejte si velký pozor u Záhoří, kde se srazila dvě osobní vozidla. Projíždějte tam s opatrností. Stejně tak i na Písecku v Milevsku, kde je nehoda v ulici Františka Kudláčka u křižovatky s ulicí Marie Majerové.
23: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality dýv do každého počasí. Dobré pneu.cz.
24: Hit Radio Faktor.

0: Tohle je nejnovější Miley Cyrus a tohle je úterní Hit Radio přesně o 8:30. A to je čas na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: I krásný a fungující vztah může v některých lidech vyvolávat strach a nejistotu. Podle psychoterapeutů zatím mohou stát traumatické zážitky z dětství. V dospělosti se pak projevují žárlivostí, nedůvěrou nebo přehnaným lpěním na partnerovi. Česká televize už nejspíš vybrala nové moderátory Stardance. Marek Eben a Tereza Kostková se po 20 letech s pořadem rozloučí na konci letošní řady. Podle médií by je mohli nahradit Leoš Mareš a herečka Marta Denzingerová. Televize potvrdila, že jednání skončila, konkrétní jména ale zatím tají. Samoobslužné pokladny mění způsob, jakým nás obchody lákají k neplánovaným nákupům. Žvíkačky, čokolády nebo sladké tyčinky už totiž zákazníci tolik nenakupují při čekání ve frontě. Obchodníci proto hledají nová místa, kam drobné pochutiny umístit, aby je lidé nepřehlédli.
0: Tak asi se samoobslužkama má každý z nás zkušenost. Asi pamatuju svoji poprvé, když jsem to chtěl zkusit. Obrovský košík, plný jídla, plný nákupu. A teďka to musíš naskenovat, dát to tam, to se nevešlo, pak to dá zase zpátky. Já bych šel doma k té paní, co to tam pípá na té pokladně, jsem venku 16krát rychleji.
2: Hele, moje poslední zkušenost teďka z víkendu, byl jsem v jednom nejmenovaném obchodu a tam už mají teďka nějaký novej AI vyhledávat, že ty vezmeš to ovoce, dáš ho na ten pult a ono ti to samo vybere, co si myslíš, že to je, ty to jenom odklikneš. Jedno kliknutí, bomba.
0: No to mě to fascinuje, ono to vypadá, že to má jako těm lidem jako pomoc a usnadnit práci, ale spíš to je proti těm, co si prostě tam nabrali ty nejkvalitnější jabka a pak tam naklikali ty nejlevnější, že jo, to je jasný. Nedělal jsem to nikdy teda.

0: Tohle je Hit Radio, Adam Ďurica, 8.38. Holky, dneska má váš hrudník oficiálně volno. Je totiž Mezinárodní den bez podprsenky.
1: Ale...
0: No bra day. A my chlapi se rádi přidáme, protože asi můžu říct, že tenhle svátek vlastně slavíme od narození. Máme s tím nějaké zkušenosti už od té doby, co se narodíme. Ne, teďka vážně, není to jenom o tom, že si holky můžou trochu dopřát trochu pohodlí, ale ten den připomíná prevenci rakoviny prsu, takže ženy, ano, nezapomínejte na pravidelnou kontrolu.
1: Samovyšetření je důležitý. Jinak já musím říct, že tenhle den slavím celkem běžně. A mě to vlastně naučil přítel, jo, protože on vždycky říkal, hele, teď prostě na svět si taky přišla takhle jako bez Jasně. toho. A je to přece pohodlnější. Jako neřeknu, když má někdo třeba prsa Dčka, tak prostě je příjemnější nosit tu podprsenku a mít nějakou oporu. Ale jinak holky, nechte to volný.
0: Nesouhlasím. No. Nemůžu nesouhlasit, jako za nás chlapi si můžu mluvit, ale třeba Jasmin teďka sedí v bundě, nevím. Mě by ale zajímalo něco jiného, protože my všichni máme nějaký kus oblečení, který nás celý den štve a tlačí a škrtí a stejně si ho pořád oblíkáme, tak by mě zajímalo, Jasmin, jestli je to, co se říká, jestli je sundání podprsenky po celém dni opravdu taková úleva, když ji teda máš, jak se říká, nebo jestli to je jenom jako mýtus.
1: Když už ji mám, tak ano, já opravdu přijdu domů a vypouštím, jo, ne, fakt je to strašně nepohodlný, jo, a když už nějakou mám, tak nějakou bez kostic a nějakou nejlíp bezramínkovou, já to nesnáším, jak mě něco na tom těle škrtí, ne.
0: Hele, když tady teďka jsme rozjeli takový trochu bravíčko,
1: no.
0: Jo, tak já mám další otázku, co je větší utrpení, je to nepohodlná podprda, vysoký podpatky anebo úzký džíny, co je takový jako nejméně příjemný?
1: No ta podprda.
0: Podprda,
1: nebo podpatky, podprda.
0: A nebo džíny. Díky za nic.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
3: Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl.
4: Když mobily, tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, s MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
12: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.

0: Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
1: Zastav to!
2: Cože?
1: Zastav to! Engel Kaplice hledá svá řeče. Jsou světovou jedničkou ve výrobě vstřikovacích lisů, nabízejí dobré peníze a spoustu zajímavých benefitů. Tak si pospěš, ať tam ten tvůj životopis tentokrát mají včas. Více informací najdeš na www.pracevengelu.cz. Engel, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
3: Baví tě technika?
4: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Českých Budějovicích tě zve na den otevřených dveří.
5: Už 14. října od 15 hodin.
3: Dozvíš se o svém studiu vše, co potřebuješ.
4: www.spssecb.cz.
6: Pořád jste tady.
7: Tak to dělají šampioni.
6: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: Coldplay. Feels like I'm falling in love. 8:49, dobré ráno, šampioni. Ladíte Hit Radio.
1: Představte si situaci, kdy se vám chce na záchod. To už jsme zažili asi všichni. A když se vám chce tak moc, že už neřešíte vůbec nic, ale jakože vůbec, jo? Ani dopravní předpisy, ani parkování a ani výlohu.
0: Nejhorší je, jestli můžu mluvit za nás řidiče, takovej ten urgent, kdy opravdu potřebuješ a dostaneš to do té fáze, že pak už normálně fyzicky bolí vystoupit z toho auta, jo? To asi víte, o čem mluvím.
1: No tak jeden chlapík v Texasu takhle potřeboval na toaletu tak zoufale moc, že se svým autem projel přímo výlohou večerky, jo. Vyskočil z toho auta, okamžitě sprintoval na záchod a já si říkám, co chudák ta paní, co tam pracovala, jo, ta prodavačka. Prostě najednou ti narazí auto do výlohy, vyskočí s něj týpek a razí si to na záchod.
0: Když musíš, tak musíš. To v tom není v případě prostě čas ptát se, kdo je kdo. Mě by pak zajímalo, jak vypadal ten protokol o nehodě. Jo, co tam napsali? Příčina nehody. Řidič nezvládl močový měchýř. Bylo toho na něj prostě už moč. Ach jo. Marlon Rudet, When the Beat Drops Out, taky ATC Around the World, to jsou dva songy do konce úterní snídaně. Hezké ráno. When the beat...

0: ABC Around the World. Tohle je úterní snídaně šampionů a poslední song té dnešní snídaně. Jdeme se s vámi rozloučit, díky za dnešní ráno a budeme se na vás těšit.
1: Zase zítra v 6 a kdybyste nás dneska nestihli celý a chtěli byste, tak si nás můžete zpětně poslechnout v éteru nebo teda v podcastech snídaně šampionů.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
0: Zvládněte úterý a zítra v 6 se těšíme, tak hezký den.
1: Ahoj.
0: Čau, čau, čau.
3: Tolik snídaně šampionů 858, nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Dávejte pozor na D3, exit 79, došlo tam k dopravní nehodě a na vozovce se pohybují lidé. Tak doufám, že mají aspoň reflexní vestu, doufám, že jsou dobře vidět. Dávejte na to pozor, šťastnou cestu, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
4: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré Pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality dýv do každého počasí. Dobré Pneu.cz.
5: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
5: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
6: Bude vejdán.
7: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
8: trenirkarna.cz.
9: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
10: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
13: Bude 9, hezké dopoledne, u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. Kameny nastražené přímo na kolejích zastavily večer dopravu u Budějic. Osobní vlak do nich narazil u Vidova mezi krajským městem a Novou Vsí. Naštěstí nevykolejil a nikdo se nezranil. Policie teď hledá viníka a prosí o pomoc každého, kdo si po šesté večer všiml utrati něčeho podezřelého. Noční obloha nabídla o víkendu nevšední podívanou. Lidé mohli pozorovat polární záři, kterou zachytili třeba na Českobudějovicku nebo u Protivína. A kdo ji propásl, možná dostane další šanci. V noci na zítra by totiž mohla zesílit geomagnetická aktivita. Záležet ale bude i na počasí. Nejlepší výhled nabídnou místa daleko od městských světel. Víte, kam nasměrovat někoho, kdo se ocitl v těžké životní situaci? Právě to můžeme dneska zjistit v Táboře. Místní charita pořádá od 9 do 4 den otevřených dveří. Představí své poradny, noclehárnu i pomoc lidem se závislostmi. Nahlédnout můžeme přímo do jejich zázemí a poznat práci těch, kteří každý den pomáhají druhým. A fotbalové Dynamo se nevzdává boje o druhou ligu. Kvůli neudělení profesionální licence se obrátilo na mezinárodní sportovní arbitráž ve Švýcarsku. Fotbalová asociace klubu vytýká dluhy a nejistotu kolem užívání stadionu. Dynamo ale považuje její rozhodnutí za nesprávné. Verdikt arbitráže se očekává až za několik měsíců. Stupnice teploměrů se zatím drží nízko, nejčastěji ukazují do plus trojky, během odpoledne ale máme naměřit 12 až 15. Čeká nás převážně polojasno, frontální oblačnost a s ní místy i slabý déšť mají dorazit hlavně později odpoledne a k večeru.
3: Hit Radio Faktor. Pondělí je den, který nemá zrovna dobrou pověst, ale je to za námi, všichni jsme to zvládli a jedeme dál. S vámi na Hit Radio Faktor Matyáš a dneska taky Pavel.
13: Hezké dopoledne.
3: A za chvilku se podíváme na to, co k jihočeskému podzimu prostě patří. Vlastně bohužel letos nepatří. Výlovy rybníků. Jak to s nimi bude nebo nebude? Na to se podíváme za chvilku, teď hity.

0: Sexy nástroj. Pájo, hezké dopoledne.
1: Krásné dopo.
0: Dokážete si představit podzim bez tradičních výlovů? U nás na jihu Čech absolutně nemyslitelný. Bohužel situace je taková, že letos se některé výlovy ruší. Zatím je teda v plánu výlov rybníka Záblatský. Ten bude od 16. listopadu do 20. listopadu a výlov rybníka Velký Tisí od 23. do 27. listopadu.
1: No ale to hlavní a to nejvíc smutný je, že Rožmberk letos nebude král mezi rybníky.
0: Ano, ano, to je král.
1: Jihočeskou rybářskou atmosféru ale nepřijde maty, protože rybáři nachystali náhradní program. Akce se jmenuje Dny s třeboňskými rybáři. Proběhne přímo v areálu Sádek v Třeboni už tenhle víkend. Čeká nás pestrý program pro celou rodinu, skvělá gastronomie a taky nahlédnutí pod pokličku rybářského řemesla.
0: Já si myslím, že to bude fajn akce. Taková náplast na to, když teda nebude výlov rybníka Rožmberk, tak se určitě přijďte podívat. Je to teda velká škoda, jak to vypadá bledě s těmi výlovy, ale to mě napadá, teď jsem si vzpomněl na jeden vtip, Pájo. Já už jsem ho tady v éteru jednou říkal a vyprávěl, ale on je fakt dobrý, hlavně nám DJům se líbí, jo.
1: Tak povídej.
0: Je to o tom, jak sedí DJ u vody a rybaří. A když vytáhne zlatou rybku, tak ji znechuceně odmotá a hodí zpátky do vody. Rybka po chvilce vyplave a říká, no počkej rybáři, a co tři přání? DJ jen mávne rukou a říká, tak si něco přej, já ti to zahraju.
1: DJ není
0: džubok. DJ není džubok, prostě ze života. Hezké dopoledne.

0: Radio Max. Máme úterý a víte, kdy jsme nejvíc unavení? Ano, je to právě dnešek. V úterý bývá údajně člověk vždycky ospalejší než v jiných dnech. Možná je to tím, že pondělí dá hodně zabrat, euforie z víkendu je pryč a ten další víkend je z nedohlednu. No taky se zjistilo, že v úterý dochází k největšímu počtu úrazů školáků. Tak jestli má dneska vaše dítě v rozvrhu tělocvik? Ne, ani nepřemýšlet o takových věcech. Naopak, bude milé překvapení, když se vrátí domů v pořádku, s úsměvem a třeba jedničkou z matiky. Ať se daří i vám, za chvilku Green Day.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. Matrace tropico.cz.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
7: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
8: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
9: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Usnula?
13: Asi jo.
12: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
13: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
12: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. EU Autoservice.

0: poradím.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4.
2: Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven.
1: www.euautoservis.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hele Jirko, kam se teď všichni tak ženou?
5: Do Englu v Kaplici.
4: Do Kaplice.
5: Jasně, po nové dálnici je to jen 20 minut z Budějic. A Engl tě ještě přispěje na cestu. Počkej, kam jedeš?
4: No přece do Englu, než mi tu práci někdo vyfoukne.
6: Vaše nová práce je blíž, než si myslíte. Volné pracovní pozice na www.pracevengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz.
9: Starnet internet.
10: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílapastelka.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
14: Proč mám Reponio, No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: si troufám říct, že jeden z největších hitů letošního roku. Vzpomeneš si, Eva Farná a Miraj. Milé dámy, dneska má váš hrudník volno. Slaví se Mezinárodní den bez podprsenky. Takže, jestli mohu mluvit i za ostatní muže, budeme rádi, když to oslavíte. Protože jednak vám to sluší a jednak je to v módě.
1: Všim si, kolik těch našich holek chodí bez podprsenky. To je hezká móda,
0: je to hezká móda a ještě hezčí svátek. Akorát teda nechápu, proč se den bez podprsenky slaví takhle v říjnu. Protože kdyby to vycházelo na letní měsíce, tak by bylo mnohem jednodušší a snazší to oslavit. Ale teď vážně, Mezinárodní den bez podprsenky není proto, aby nám mužům dělal radost, ale jedná se o povědomí o rakovině prsu. Tak dámy, nezapomínejte prosím na prevenci, je to velmi důležitá věc. Další hity jsou tady a teď vám bude zpívat Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody. Hezké dopoledne.

0: Zachycena byla třeba na Českobudějovicku nebo u Protivína. Asi jsem to zaspal, ale pokud jste tuhle tu událost propásli i vy, tak možná dostaneme další šanci. V noci na zítra by totiž mohla zesílit geomagnetická aktivita. Záležet bude i na počasí, v každém případě nejlepší výhled nabídnou místa daleko od městských světel. Takže pokud vyrazíte někam do přírody, bude to úplně nejlepší. Za chvilku pro vás další hity, Shakira nebo David Guetta a v 10 hodin Pavel a čerstvé zprávy.
1: Šéfe, došel matroš!
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl. Záruční i pozáruční servis Štýl. Když chcete v Budějcích Štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
6: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
7: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
8: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy!
4: Přesně. Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
8: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
4: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
9: Prior je tady totiž pro vás.
10: Pracujte s těmi, kterým se daří.
11: Pracujte s těmi, kteří rostou.
10: Pracujte s těmi, kteří vám zaručí jistotu a stabilitu a kteří dobře a pravidelně platí.
11: Pracujte v GPN v Trhových Svinech.
10: Aktuálně přijmeme pracovníky na různé technické a dělnické profese.
11: Více na www.pracevgpn.cz.
12: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
13: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky-bavorov.cz.
14: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
15: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hraje

0: Jsme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Peťane, ty bordelář jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repono, jo.
2: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
1: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
2: Cože?
1: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
3: Hit Radio Faktor.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: už aby bylo next summer. Damiano David, 9.58, nejlepší dopravní servis na jihu Čech, míříme do Písku, silnice 2/139, ulice Táborská, je tam dopravní nehoda, podle všeho náklaďák narazil do horní traverzy mostu, na místě policie, která to vyšetřuje. Šťastnou cestu, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Ty nejšťavnatější burgery najdete u nás v Soběslavi. V Kulna Burgery připravujeme burgery z čerstvého lokálního masa v křupavých bulkách. Žádná nuda, jen poctivá chuť a robotí kočka Bela, která vám jídlo sama doveze. Stavte se na náměstí Republiky nebo objednejte na kulnaburgery.cz. Těšíme se na vás.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
9: Máme 10 krátké zprávy pro jižní Čechy, přináší Pavel Ferenčík. Dobré dopoledne. U Temelína se chystá první malý modulární reaktor v Česku. Projekt se posunul do další fáze. ČES předal ministerstvu dokumenty k posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Reaktor by mohl zásobovat elektřinou až 1 000 000 domácností. K záměru se bude moct vyjádřit i veřejnost. Na Kaplicku řádili zloději nafty. Minulý týden se zaměřili na stavební stroje a nákladní auto, ze kterých zmizelo celkem 730 litrů paliva. Firmám způsobili škodu přes 30 tisíc korun. Policisté teď vyšetřují hned dva případy krádeže a po pachatelích pátrají. Kdo se stal nejlepší budoucí sestřičkou na jihu Čech? V Písecké nemocnici se utkalo 48 studentů zdravotnických oborů. Čekali je praktické úkoly od odběru krve až po ošetření popálenin. Absolutním vítězem soutěže jihočeská sestřička se stal tým Jihočeské univerzity. Mezi středními školami uspěli studenti ze Strakonic. A Tomáš Hertl si za Vegas připsal v NHL 3. asistenci v sezóně. Ani ta však hokejistům Golden Knights na body nestačila. S Minnesotou prohráli 2-4. V souboji Jiřího Kulicha hrajícího za Buffalo a Radko Gudase z Floridy se radoval prvně jmenovaný. Jeho Sabres zvítězili 5-3. Kouknem na předpověď, ta nám na úterý pro jih Čech slibuje převážně polojasno, teploměry se během odpoledne dostanou mezi 12 a 15 a občasné přehaňky hrozí prý až k večeru.
7: Hit Radio Faktor.
0: Pavel hrozí přehaňkama, já doufám, že přehání, zatím je krásně a já vám přeju krásný podzim tady u nás na Hit Radio Faktor. Další hit

Linkin Park, za chvilku 10:45 a Hydradio Faktor s vámi. Já to teda říkám nerad, ale je na čase zavolat do svého pneu servisu. Na Sněžce totiž poprvé napadla souvislá pokrývka sněhu a o tomto víkendu by mělo sněžit i na dalších českých a možná i jihočeských horách. To je prostě ten moment, kdy si uvědomíte, že kraťasy u vás ve skříni si už letos neoblečete. Já se teda přiznávám a nestydím se za to, že jsem dneska přišel dokonce v zimní bundě, měl jsem čepici a rukavice a jak mi bylo po ránu cestou do práce, bylo mi fajn. Každopádně pranostiky mluví jasně, první sníh na horách v říjnu je znamení, že Vánoce budou na blátě. Ale Bůh ví, jak starý jsou tyhle ty pranostiky, teď je všechno jinak, třeba se letos dočkáme bílých Vánoc. White Christmas. Tak uvidíme, necháme se překvapit. Další hity právě teď.

0: Asi každý z nás máme za sebou vztah, který nevyšel úplně podle představ. Tina a Rytmus. Jestli máte dneska namířeno na krajský úřad v Českých Budějovicích, tak se tam nedostanete a ani to neskoušejte, protože v budově se nachází ozbrojený útočník a všude kolem jsou policisté se samopaly. Ne, nelekejte se, jedná se pouze o cvičení, které má ale dopad i na okolní ulice. Ostatně podrobnosti říká přímo z krajského úřadu David Hoke.
1: V souvislosti se cvičením bude od 8 do 15 hodin zcela uzavřena ulice u zimního stadionu, a to včetně chodníků, v úseku od vjezdu k finančnímu úřadu pro Jihočeský kraj až po křižovatku s Lidickou třídou. Do uzavřeného prostoru nebudou mít přístup ani vozidla, ani chodci. Prostor bude v průběhu cvičení využíván policií České republiky.
0: Tak s tím počítejte a pokud máte něco na vyřízení, odložte to na jiný den.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Lyžaři, snowboardisti, příznivci zimních sportů, pozor! Ale i vy, cyklisti a příznivci značky Scott. Největší výběr nových i použitých lyží, bot a snowboardů, ale i vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola i elektrokola. Pořídíte nejvýhodněji právě u nás. Už nemusíte běhat od sportu ke sportu. Vše najdete ve Wave Sportu. Rudolfovská 64, České Budějovice. www.vavesport.cz.
5: Jiří Palička Hosín. Přední výrobce a dodavatel kompletního sortimentu ochranných pracovních pomůcek, oděvů a termoprádla. Ráno zima, přes den déšť. Buďte připraveni do každého počasí. České termoprádlo, které zahřeje při práci i ve volném čase. Nebo si vyberte z velmi kvalitní české pracovní a trekkingové obuvi Pravos. Preciznost, kvalita, moderní design a příjemné ceny. To je Jiří Palička Hosín. www.jepalička.cz.
6: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 8. listopadu v Budvar aréně v Českých Budějovicích. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Už se těším!
8: Nic už neskoumej. Jsem ti říkala, že to nefunguje. Neřeš to, neopravuj. Zavolej Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet. A hlavně po nikom jiným nepátrej. www.delnet.cz.
9: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
10: Pneumatiky v garáži, ve sklepě, u tchána a vy stejně nevíte, kde jsou které.
11: Transport Klima v tom mají systém. Kompletní pneuservis, včetně profesionálního uskladnění. Přijedete, odjedete a dál už to neřešíte. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
12: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto České Budějovice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
15: Půjčovna techniky a strojů. Elva Profi v Pištíně. A to není všechno. Říjnová akce. Sleva na pronájem drtičů a štěpkovačů 30% u Elva Profi v Pištíně. Ano, sleva na zapůjčení drtičů a štěpkovačů 30% a dobrá káva k tomu. Prodej, půjčovna a servis, nejen komunální techniky. Akce na nové drtiče a štěpkovače. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na podzimní sezon. www.elvaprofi.cz. Cesta k nám se vyplatí.
16: Under Armour makes you better.
17: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj na underarmour.cz.
18: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Stanat Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
19: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme nálady. Jsme tvoje Hitrádio.

0: Vaše oblíbené hity na jednom místě, Hydrario Faktor a právě teď Rehab Ina Aseč. Kam vyrazit? Jak vypadal podzim v době, kdy se obilí mlelo na vodním mlýně a život se řídil rytmem přírody? To můžete zjistit teď v sobotu 17. října ve vodním mlýně Hoslovice. Koná se tu tradiční podzim pana mlynáře, který vás zavede do času našich předků. Připravené budou i tvořivé dílničky, řemeslný jarmark a také oblíbená bojovka. Jak zabavit děti a zároveň si užít sobotu po svém? Tak třeba vyrazit do Safari Resortu, kde v sobotu od 11 hodin proběhnou farmářské trhy. Zatímco vy, rodiče, si budete moci projít nabídku regionálních produktů nebo něco ochutnat, dát si některou z gastrospecialit, děti se podívají na zvířátka, projedou se na koních a oslících nebo si užijou dětské hřiště. No a pokud vás to láká za sportem, tak budějovické Dynamo hostí v sobotu od 15:30 pražské Loko, tak přijďte zafandit a dát si teplej párek nebo klobásu.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

Disturb, The Sound of Silence, 10:43. Chtěl pomoct synovi, místo toho naletěl podvodníkům. To je bohužel další případ pro jihočeskou kriminálku. Vše začalo tak, že muži z jižních Čech přišla obyčejná zpráva na WhatsApp.

0: teda nevím, jak to dělají, ale když slyšíte jakýkoliv jejich song, tak máte chuť si pobrečet, zároveň se zamilovat a mít chuť obejmout celý svět. Tohle jsou Coldplay na Hitradio Faktor a ve 12 hodin vám už vaše oblíbené hity bude pro změnu pouštět kolega Jirka Pelnář. A budou to rovnou srdcovky, které uslyšíte přímo k úternímu obědu. Tak zůstaňte u rádia, hezký zbytek dne a já se na vás těším zase zítra v 9 po snídani šampionů.
1: Být dítětem vážně není jednoduché. Dost jim to komplikujeme.
2: My jako rodiče jsme zvyklí s těma dětma být propojený, jo? Jako nejdřív je kojíme, přebalujeme, prostě je to úplně jako fyzický.
1: Dospívání, výchova, sociální sítě, nemají to lehké.
3: Nám tatínkům to potřeba jako vštípit, že musíme v tomhle tom ohledu trošku jako máknout a být jako nejenom pro legraci.
1: Poslechněte si podcast Hitrádia s Tomášem Klusem a Ivou Hačmusa o velkých starostech malých dětí. Poslouchej mě na webu Hitrádia, Spotify a dalších platformách.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
5: Matracezahubičku.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
7: Gravitrax Spiderman!
8: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
7: Když stavebnice, tak Mironet!
8: Klikni dvakrát!
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penaltě.
12: Už nespadne, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Děti ráje. Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Budvar Arena České Budějovice 14. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na dětiráje.tour.cz.
14: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
15: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
14: A co je Chytrárt?
15: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
14: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
16: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
17: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
18: Jo, jo.
17: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
18: Co mě zrovna napadne?
19: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
8: Zima je blíž, než si myslíte. A proto sezónní skipas na Hochficht teď koupíte se slevou 20% a bonusem děti zdarma.
20: 20% a děti zdarma? Tak to my letos lyžujeme na Hochfichtu.
8: Více na Hochficht.at.
21: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
22: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařízíme.

0: Chce nábytek tábor Měšice, se vyplatí navštívit velice.
1: trenirkarna.cz
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
0: Ty nejšťavnatější burgery najdete u nás v Soběslavi. V Kulna Burgery připravujeme burgery z čerstvého lokálního masa v křupavých bulkách. Žádná nuda, jen poctivá chuť a robotí kočka Bela, která vám jídlo sama doveze. Stavte se na náměstí Republiky nebo objednejte na kulnaburgery.cz. Těšíme se na vás.
3: Zastav to!
4: Cože?
3: Zastav to! Engel Kaplice hledá svářeče. Jsou světovou jedničkou ve výrobě vstřikovacích lisů, nabízejí dobré peníze a spoustu zajímavých benefitů. Tak si pospěš, ať tam ten tvůj životopis tentokrát mají včas. Více informací najdeš na www.pracevengelu.cz. Engel, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
0: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.

0: jsou hej!
1: Hej, kamarádi!
0: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4.
2: Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven.
0: www.euautoservis.cz.
3: Hit Radio Faktor.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: úsměv. Nechci ho znova pustit, už ne.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči od dneška pozor na novou uzavírku na Písecku. Jde o železniční přejezd u Vajaxu ve Vrcovicích. Objížďka vede přes Záhoří a práce tu mají skončit až příští sobotu. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
4: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality dýv do každého počasí. Dobré pneu.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz.
7: Starnet internet.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
9: Dnešek by byl úplně normální den. Ale nebude.
10: Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
11: Hey, this is Ava Max. All the hits.
12: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Policistům, hasičům, celníkům i příslušníkům vězenské služby se od ledna mají zvýšit platové tarify o 2400 korun měsíčně. Dalších 500 má pokrýt přesčasy a pohotovosti. Na navýšení se vláda dohodla s odbory, které kompromis ocenili. Zadržování vody v krajině, řešení vodních zdrojů nebo investice do čistíren odpadních vod. To jsou priority Národní koalice pro boj se suchem. Vláda chystá novelu vodního zákona, která by umožnila využít vyčištěné odpadní vody pro vybrané účely. Náměstek ministerstva životního prostředí Pavel Voček.
14: Umožní využívat ty vyčištěné odpadní vody pro zalévání závlahy a podobně. Jo, to je velmi důležité, aby jsme vlastně pitnou vodu neplýtvali na takovéto činnosti.
13: Český hydrometeorologický ústav pak zmapoval zhruba tisícovku obcí, které jsou nejvíce ohrožené suchem. Mapa je dostupná na jeho webu. Dánsko chce po téměř 60 letech umožnit učitelům použít fyzickou sílu proti neukázněným žákům. Pokud domluva nepomůže, budou moci agresivní dítě například zadržet nebo odvést ze třídy. Tamní vláda tak reaguje na rostoucí násilí ve školách. Zásah má být ale vždy až krajním řešením. Teď ještě pohled k nám.
3: Loňská srážka vlaků u Zlivy má dohru. Policie obvinila strojvedoucího rychlíku, který podle vyšetřovatelů projel návěskydlo na červenou a vjel do cesty protijedoucímu osobnímu vlaku. Při nehodě se zranilo 37 lidí a škoda přesáhla 85 milionů korun. Strojvedoucímu hrozí až 8 let vězení.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Dneska odpoledne s námi vydrží povětšinou polojasno, mraky a občasný déšť dorazí až na večer a do té doby naměříme i kolem 15 stupňů.
2: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
15: Je tady úterý pravé poledne a nám začínají opět ty pravé legendární hity, na které velmi rádi vzpomínáme. Jsou tady srdcovky na Hit Rádiu a dámy, holky, děvčata, hned takhle na úvod tady mám pro vás boyband. Letos je to 30 let od jeho založení, začali v roce 1996 a časopis Rolling Stones tak ho označili jako nejúspěšnější boyband na světě. Na to já říkám, no, No, kdo jsem já, že bych jako soudil, ale tady si nejsem úplně jistý. A tak se ptám, kdo jsou podle vás víc? Kde je lepší boyband? Backstreet Boys a nebo NSYNC? Dejte vědět na 777-937-777. Podle Rolling Stones jsou to... Lucie, co myslíš?
13: Já si myslím, že Take That.
15: Výborně. Děkuju. Ano, a takhle my to tady máme každý den. Podle Rolling Stones jsou to

0: Srdcovka číslo 1 NSYNC. Ve 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A i přesto, že časopis Rolling Stones označil NSYNC jako nejúspěšnější boy band na této planetě, no tak u vás tady na Hit Radio evidentně rozhodně vedou Backstreet Boys teda. Jako když to tady spočítám, tak dva hlasy v SMS-ce přišly pro NSYNC, jinak je to všechno jenom Backstreet Boys, Backstreet Boys, Backstreet Boys. A dokonce tady mám i zprávu a fotku tady od hezký dvojky Lenka a Martin, že byli v Německu před pár dny na Backstreet Boys na koncertě a že to prý bylo fenomenální, no tak krásný. Když jsme u těch fenomenálních věcí, tak co se týká NSYNC, tak si pamatuju, že tady měl tenkrát taky Justin Timberlake fenomenální účes. Vypadalo to, jako když rozbalíte čínskou polívku v pytlíku, takovou tu typickou, co jsme jedli všichni, že jo, v pubertě. A vezmete ty nudle, tak jak jsou, v té tvrdé kostce, nezalejete vodou, ale normálně takhle tvrdý a takhle se jenom dáte na hlavu a to je všechno. Tak přesně takhle, takovýhle účes měl tenkrát v těch devadesátkách Justin Timberlake. No jo, no, tak každý jsme měli nějaký úlet na hlavě, to je pravda. A možná, že i vy jste zažívali tenkrát, když si takový ty melíry přes tu čepici, jak se to tahalo, že jo, samozřejmě takovým tím háčkem a pak se na to dával peroxid, no. To je taky něco, co už dneska v kadeřnictví asi jen tak neuvidíte. Dáme si 80. léta, druhá srdcovka na Hit Radio, Phil Collins, Don't Lose My Number.

0: Skupina Sugar Babes, Too Lost in You. A píseň, která se objevila také ve filmu Love Actually, tedy Láska nebeská. A možná, že je to pro vás stejně tak, jako pro Simču, velmi výjimečná píseň. Tady je důkaz.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Simča mi totiž poslala zprávu, ahoj Jiříku, no to si děláš srandu. Tak tahle srdcovka normálně má musí kůži, je to píseň z mé svatby, měli jsme na ní novomanželský tanec. Miluju tu skladbu z filmu Láska nebeská a už od puberty jsem jí měla vysněnou, že ji budu mít jednou na svatbě. Teď v září jsme měli výročí 7 let, máme dvě krásné děti a já jsem dnes v práci díky tobě nejšťastnější na světě za to, že si to zahrál. Moc děkuju za zahrání. Zdraví Simča. No, já můžu jít domů, já mám dneska hotovo. Simčo, děkuju, teď jsem momentálně nejšťastnější na světě já. Tak to už jsme dva teda, co si teď budeme v úterý lítat na obláčku. To je nádhera. Vy taky můžete být dneska teda společně s náma na tom obláčku, taky můžete být šťastní, pokud uslyšíte na Hitrádiu tu vaši srdcovku. A i když ještě ten nemá být správně ten čas, kdybyste měli začít psát, co byste chtěli slyšet, tak na druhou stranu, hele, žijeme jenom jednou, jak se říká, není čas ztrácet čas, a tak vemte telefon a už teď mi klidně napište na 777-937-777, jaká srdcovka vás dostane na ten šťastný obláček, abyste tam poletovali s náma. Jaká je srdcovka, kterou byste dneska chtěli slyšet, která vás udělá nejšťastnějším na světě, nebo nejšťastnější, to už samozřejmě nechám na vás. Pište, těším se moc a my si dáme čtvrtou srdcovku, než si dáme ještě kabáty, což mimochodem bude srdcovka s číslem 5 pro dnešní den. Real McCoy pro vás vybírám. Love and Devotion na Hit Radio.

0: Tak a teď už nemůžete říct, že byste neměli v práci pohodu. Kabát a pohoda, takhle kolem oběda, tak to je pátá srdcovka, kterou jsem pro vás dneska přichystal. Tohle na, to dnešní ráno. Taky už jste dneska poprvé ráno škrábali. Šílenost.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Jo. Zamrzlý okna u auta dneska ráno, to není jediný překvapení, který nás čeká v rámci úterního dne. Je dneska úterý? Jo, dobrý. Uf. Dlouhý týden před námi. Mám tady ještě jedno překvapení, ale pořád nevím, který to bude. To se nechám překvapit i já. Srdcovka na vaše přání. 777-937-777. Dejte vědět, co vám dneska udělá radost. Těším se moc. Můžete posílat zprávy, posílejte hlasovky, to nechám na vás. My si za chviličku dáme ještě trojici David Guetta, tedy Swims a Tones and I. Dáme jejich hit Gone, Gone, Gone. A hned na to bude srdcovka na vaše přání. Kde jinde než tady, na vašem oblíbeném Hit Rádiu.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu.
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
6: Šéfe, došel matroš.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
9: Fajn spánek slaví 7. narozeniny. Přijďte to roztočit k nám do táborské prodejny. Zatočte si kolem štěstí a získejte slevu až 100% na novou matraci. Jen do 17. října. Fajnspánek.cz.
10: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
11: 19 let? To chce pořádnou oslavu. Géčko slaví narozeniny a otevírá novou Lego hernu. Děti si ji můžou hned vyzkoušet. Čekají je Lego dílny, neomezený popcorn, malování na obličej a narozeninový dort. 17. října od 11 do 17 v Géčku v Českých Budějovicích.
12: Rožumberk nebude? Dny s třeboňskými rybáři ano! Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína vás zve 17. října na den otevřených dveří. Společně s rybářstvím Třeboň pro vás připravili program plný zajímavostí. Poznáte zázemí školy, prohlédnete si akvaponický skleník a ochutnáte rybí speciality z jeho produkce. Přijďte 17. října a užijte si den s třeboňskými rybáři. Více na ssrv.cz.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: Pojišťovny jsou, hej!
1: Hej,
0: kamarádi! EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
3: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
4: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repono, jo.
5: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
4: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
5: Cože?
4: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
6: Zlato, co máš dneska v plánu?
7: No přece všechno.
8: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Podzim je skvělý s Hit Radiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme náladu. Jsme tvoje Hit Radio.

0: Kde jinde než na Hitrádiu můžete slyšet takovouhle nádhernou věc? David Guetta tedy svým Stones and I na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A jdeme na srdcovku na vaše přání. WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777. Ten mi tady málem zase skolaboval. Díky moc za všechny zprávy, co posíláte. Je to těžké něco vybrat. Katka třeba píše: ahoj do rádia, zahraj mi prosím nějakou jakoukoliv nakopávačku do dnešního dne. Mě toho 13. dává dnes zabrat, nějak se mi nic nedaří a jediné, co mě těší, je Hitrádio. Děkuju a všem přeju lepší den, než mám já. Kačí, tak to asi nebude nic těžkýho, teda, jak tě tak poslouchám. Snad se to zlepší. Nicméně hodí se to, protože Tomáš píše: čau, strašně dlouho jsem neslyšel Aerosmith a Run DMC. Tohle jsme jeli celou střední. Je to masakr energie, je to paradox, ale díky Run DMC jsem objevil Aerosmith. A díky Aerosmith se ze mě nakonec stal rocker. Jak se říká, životní cesty jsou nevyzpytatelné, Hitrádio poslouchám roky, ale tohle jsem u vás ještě neslyšel. Nevím, jestli to tam máš a jestli to můžeš zahrát, ale pokud ano, zlepší mi to den. No tak taky nevím, jestli jako můžu, ale tohle jsou srdcovky, s kterým občas můžu dělat, co chci. Mimochodem, v 70. letech Aerosmith vydali Walk This Way. V roce 86 to Run DMC předělali, dali se dohromady a rok na to je pověsili do síně slávy. Chápete, že tenhle hit je stejně starý možná jako vy? 40 let. Tak tady to je na Hit Rádiu. Srdcovka na přání.

0: Posloucháte Hit Radio a také úterní srdcovky. Dneska máme 13. října, zaplať pánbůh, že není pátek. Když na druhou stranu, takhle na začátku týdne, bylo by lepší, kdyby už teď byl pátek, i přesto, že bychom věděli, že to je pátek 13. anebo jsme radši jako, že 13. úterý. Chtěli byste už mít teď pátek? To je jenom jako, kdybyste si neměli o čem v práci povídat, tak tohle můžete rozvést trošku. My si dneska po 14. hodině budeme povídat taky na velmi zajímavé téma, protože tady řešíme tady situaci, velmi trapnou situaci, která se stala. Že jste někdy někam vlezli a vlezli jste tam, kam jste neměli, jo? A buď je to prostě jenom blbý místo, anebo blbá doba, anebo úplně, jak se říká, prostě v nevhodnou dobu na nevhodném místě. Tak o tom si budeme dneska povídat po 14. hodině tady na Hit Radio, takže klidně, teoreticky, jestli máte nějaký takovýhle příběh, můžete se do naší diskuze zapojit i vy, a to na 777-937-777, tedy na WhatsAppu Hit Radio. Posílejte mi zprávy, posílejte mi hlasovky, po 14. to všechno probereme a já vám ještě v průběhu dnešního odpoledne do té 14. hodiny, tak vám ještě pár těch trapných příběhů, co my tady máme, řeknu. Máte se na to těšit. Srdcovky jsou pro dnešní den za námi, to víme, to je jasný, srdcovka na přání už taky proběhla, díky za ten výběr. Zítra ve 12 budou srdcovky opět pokračovat tady na Hit Radio. No a dneska do 13. hodiny ještě Kamarád, Činasky, taky Temper City a v jednu nejnovější zprávy. Tak buďte s námi.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
7: Jo, v jednoduchosti je krása a proto my letos lyžujeme celou zimu se Sanicard.
8: Prostě 8 ski areálů v Rakousku a jižním Tyrolsku na jeden ski pas. A děti lyžují celou zimu zdarma.
7: Kupte si ski pas Sanicard do konce října se slevou 20%. Více na skisport.com.
9: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
10: Transport Klima, to je servis, oprava a montáž transportního chlazení. Transport Klima, více než 30 let na trhu. Transport Klima, autorizovaný servis, který

0: Taková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
5: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo.
6: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
5: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvoje kladivo.
6: Cože?
5: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsný systém je Repone, jo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Repone.cz.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, za chviličku bude 13 hodin, čekají nás nejnovější zprávy. Rodiče, máte doma, nebo v úvozovkách řečeno doma, vysokoškoláka? Pokud ano, pokud vaše dítě chodí na vejšku a sportuje, tak víte, že může získat příští rok podporu od státu? Máme pro vás podrobnosti, Lucie nám řekne další informace ve zprávách přesně v jednu. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Odstavený osobák vás teď může nepříjemně překvapit na dálnici D3. Překáží na kilometru 71,5 na trase Kaplice Mezno. Jede tam i policie, tak tam projíždějte se zvýšenou opatrností. No a vaše další aktuální dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Ty nejšťavnatější burgery najdete u nás v Soběslavi. V Kulna Burgery připravujeme burgery z čerstvého lokálního masa v křupavých bulkách. Žádná nuda, jen poctivá chuť a robotí kočka Bela, která vám jídlo sama doveze. Stavte se na náměstí Republiky nebo objednejte na kulnaburgery.cz. Těšíme se na vás.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Premiér Andrej Babiš plánuje změny ve vládě. Píše to Deník N, podle kterého chce získat pro hnutí ANO ministerstvo životního prostředí výměnou za rezort školství. Změna by se dotkla i Filipa Turka, kterého chce Babiš údajně od ministerstva odstavit. Šéf motoristů Petr Macenka ale výměnu odmítá. Sportující vysokoškoláci mohou i příští rok získat podporu od státu. Ten na to v programu UNIS vyčlenil přes 15 milionů korun. Čím a komu projekt pomůže, doplní mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
10: Program má dvě části. První pomůže talentovaným a vrcholovým sportovcům skloubit studium se sportovní přípravou a soutěžemi. Druhá se zaměří na zdravější životní styl na veřejných vysokých školách od pohybu a výživy až po prevenci nemocí nebo duševní zdraví.
9: Program klade důraz také na duševní a sociální zdraví nebo prevenci nemocí. Železniční doprava přes Žilinu na severu Slovenska od rána opět funguje bez omezení. Provoz v důležitém uzlu, který leží na hlavním slovenském koridoru na trati do Česka a Polska, byl omezen po požáru zabezpečovacího zařízení na konci září. A teď se podíváme k nám.
11: Jihočeši bodovali v soutěži Odpadový Oscar. Ta oceňuje města, kde lidé produkují nejméně směsného odpadu. V kategorii měst nad 5000 obyvatel zvítězili Prachatice, druhý skončil Písek. V obou městech loni připadlo na každého obyvatele méně než 150 kilo směsného odpadu.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
11: Jdeme na počasí. Předpověď na úterní odpoledne slibuje povětšinou polojasno, mraky dorazí až k večeru a teploměry se vyšplhají i k 15 stupňům.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Úterní odpoledne pokračuje dál, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Ještě možná někde na polední pauza, v restauraci nebo v kuchyňce, že máte oběd taky z domova, anebo už prostě v té plné pracovní, v tom plným pracovním nasazení. Jsem rád, že jste s námi, vybírám pro vás hity Luis Capaldi, taky Eagle Eye Sherry a začínáme Shakirou hitem Zoo. Zoo, kdybyste vyrazili na podzimní prohlídku do zoo, bude to krásná procházka, jenom prosím nelezte do výběhu mezi tygry. Předpokládám, že jste taky viděli nebo minimálně jste slyšeli o tom, co se stalo v Anglii, v zooparku, kde chlapík vlezl do výběhu mezi tygry. Tygr si ho všimnul, chlapík to nepřežil. Mám tady i aktuální zprávu, která teda zatím není úplně 100% podložená, ale vypadá to, že ten tygr nadkonec utracen nebude. Tak zaplať pánbůh. Ale opravdu, dávejte na sebe pozor. A pokud budete mít někdy nějaký opravdu jakože vyloženě debilní nápad, zkuste ho prosím nedělat. Come on.

Vivaldi na Hit Radio Someone You Loved. Máte ve svém životě někoho, koho milujete? Ano? Tak super. Jackpot, ne? No tak chápu, že si člověk prostě musí občas vystačit sám. Teď prosím, bez dvojsmyslu, ano, není středa a naše středeční roleta dvojsmyslu na Hit Radio. Vystačit sám, myslím tak, jakože sám se zabavit a i sám se sebou zapařit. Jo? Inspirací vám může být chlapík ze Spojených států, co se teď stalo virálním po tom, co ho vyvedla policie z fotbalového stadionu, protože na fotbalový stadion přijel s kočárkem pro dvojčata. Už teď je vám určitě jasný, že v tom žádný mimina nebyly, ale co v tom bylo? On měl v tom kočárku pro dvojčata 18 piv. Jenom pro sebe. Na ten zápas. 18 piv. Já tleskám. Jo, nemusíme se bavit o tom, jako jestli to dokáže jako vypít sám, nebo jestli hledal takhle jako nějakou zpřízněnou duši. To je fuk. Já jsem spíš jenom hledal v tom článku, jak je tam vlastně jako uskládal. A jestli to byly plechovky, a nebo jestli to byly lahváče. Pokud to byly plechovky, tak je to celkem jedno, ale pokud to byly lahváče a on je tam dokázal poskládat tak, že o sebe necinkali a že je opravdu vezl jako ty miminka, no tak myslím, že tohle by měla ocenit jako každá single žena a říct si, ten chlap ví, jak se postarat o miminka. Tak možná, že i to je pro vás inspirace teď na podzim. Jenom to ale nepřehánějte úplně s těma 18 pivama. Víte, jak to je, jo? Hezky, zvolna, v pohodě. Hlavně nepřeceňovat vlastní síly. Dáme si tady jednu zamilovanou. Jelen, ještě jednu noc na Hit Radio.

0: Rudimental na Hit Radio ve 13 hodin 23 minut. Posloucháte Hit Radio 13. října a jestli máte rádi různé mezinárodní dny, tak dneska je docela zajímavý mezinárodní den, a to den bez podprsenky. Takhle, nevím, kdo to vymyslel, na říjen, jo? To je nesmyslně. Mnohem lepší by to bylo v červenci. Ale takhle, to je náš mužský pohled na věc. Samozřejmě ono, pochopitelně, je to úplně o něčem jiném. Není to jenom o tom, že dámy, jak se říká, dobrý den, holky ven, a že váš hrudník má dneska volno, ale mezinárodní den bez podprsenky tak má samozřejmě zásadní smysl. Celá takhle akce vznikla jako kampaň za prevenci rakoviny prsu. Pointa je v tom, že by se holky měly pravidelně kontrolovat a nestydět se za svoje tělo. Pod hashtagem No Bra Day se připomíná, že zdraví je důležitější než dokonale vytvarovaný dekolt, který dámy pod kůží tlačí celou směnu. Takže holky, vy máte dneska svůj den, no a pánové, nám to začíná zase za chviličku, od listopadu my máme svůj měsíc. Já nevím, co je lepší, no. Takhle vím, na první dobrou. Vyměnil bych vždycky den bez podprsenky za kníru pod nosem.
1: Lyžaři, snowboardisti, příznivci zimních sportů, pozor! Ale i vy, cyklisti a příznivci značky Scott. Největší výběr nových i použitých lyží, bot a snowboardů, ale i vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola i elektrokola. Pořídíte nejvýhodněji právě u nás. Už nemusíte běhat od sportu ke sportu. Vše najdete ve Wave Sportu. Rudolfovská 64, České Budějovice. www.vavesport.cz.
2: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 8. listopadu v Budvar aréně v Českých Budějovicích. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Už se těším!
4: Panoramatická střecha, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
5: 19 let? To chce pořádnou oslavu. Géčko slaví narozeniny a otevírá novou Lego hernu. Děti si ji můžou hned vyzkoušet. Čekají je Lego dílny, neomezený popcorn, malování na obličej a narozeninový dort. 17. října od 11 do 17 v Géčku v Českých Budějovicích.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
8: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Půjčovna techniky a strojů. Elva Profi v Pištíně. A to není všechno. Říjnová akce. Sleva na pronájem drtičů a štěpkovačů 30% u Elva Profi v Pištíně. Ano, sleva na zapůjčení drtičů a štěpkovačů 30% a dobrá káva k tomu. Prodej, půjčovna a servis, nejen komunální techniky. Akce na nové drtiče a štěpkovače. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na podzimní sezon. www.elvaprofi.cz. Cesta k nám se vyplatí.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
13: Baví tě technika?
17: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Českých Budějovicích tě zve na den otevřených dveří.
18: Už 14. října od 15 hodin.
13: Dozvíš se o svém studiu vše, co potřebuješ.
17: www.spssecb.cz.
19: Usnula?
20: Asi jo.
19: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
20: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
19: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
21: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
22: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
23: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
22: a poctivé pivo z místních pivovarů.
23: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
22: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
24: Rožumberk nebude? Dny s třeboňskými rybáři ano! Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína vás zve 17. října na den otevřených dveří. Společně s rybářstvím Třeboň pro vás připravili program plný zajímavostí. Poznáte zázemí školy, prohlédnete si akvaponický skleník a ochutnáte rybí speciality z jeho produkce. Přijďte 17. října a užijte si den s třeboňskými rybáři. Více na ssrv.cz.
13: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

na Hit Radio ve 13 hodin 37 minut. S vámi Jirka Pelnář, jsem rád, že vy jste s námi a říkám si, už jsem vám dneska vlastně řekl, že pro vás chystáme retro víkend o víkendu. Ne? No tak teď to říkám. Tadá! Tadá! Retro víkend je zpátky na Hit Radio. My se na to těšíme strašně. Tenhle víkend od pátku až do neděle začínáme v pátek ve 3 hodiny odpoledne. Končit pak budeme v neděli v 18 hodin. A to znamená, že vás čeká desítky hodin největších hitů za posledních minimálně 30 let. Bude to skvělý. Navíc v sobotu a v neděli, tak tady za mikrofonem budou i naši kolegové z Hit Radia 90, což je vlastně pořád, řekněme, takové naše nové Hit Radio. Můžete ho naladit v dabu, které vám hraje non-stop, tedy 90. léta. No a naši kolegové tak přijdou sem k nám do studia, tady za tenhle mikrofon, kde teď sedím já, a provedu vás naším retro víkendem. A věřím, že to bude jedna hudební perla i historka za druhou. No a když už se o tom bavíme, tak se pojďme naladit. Mám tady hit, který vyšel v říjnu roku 98 v Itálii, to znamená, že páni, mu bude taky za chviličku 30. A poznáte ho hned podle prvního tónu.

0: Run, run, run, tedy utíkej, utíkej, utíkej. Tak to je pro vás zpráva, kdo jste ještě v práci. Kdyby byl pátek, bylo by to lepší, kdyby se ta píseň jmenovala Rum, rum, rum. Ale to už je úplně jiná dimenze. Za chviličku na Hitrádiu Taylor Swift a The Fate of Ophelia a zároveň po 14. hodině spolu dneska budeme řešit docela jako vtipné téma. A to, jestli jste někdy byli na nějakém místě, nevhodné místě, v nevhodnou dobu. Přišli jste někdy někam, kde jste neměli být? Můžete psát vaše historky, vaše trapné situace, anebo samozřejmě trapné situace vašich známých, po případě rodinných příslušníků, na WhatsApp Hitrádia 777 937 777. Můžete posílat taky hlasovky, můžete klidně psát i do storíčka na Instagram Jirka Pelnář. Všechno to tady dáme dohromady a po druhé hodině odpolední tak to probereme. Sám jsem zvědav na všechny trapasy, které se vám kdy v životě staly. A zároveň je to taky pro vás jako dobrý v tom vědět, že nejste sami, jo? Protože tohle se opravdu děje každému. Za chviličku další hity a pak jdem na to na Hit Rádiu.
1: Leze, leze, poželeze, nedá pokoj, až tam

0: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
1: Zase se tu zbytečně svítí! Topení naplno? Okna do kořán? Kdo to má pořád platit? Pane bože, to už je na prášky!
2: Neužívejte léky. Užijte si inteligentní elektroinstalaci od firmy Delnet. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
3: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
4: Pneumatiky v garáži, ve sklepě, u tchána a vy stejně nevíte, kde jsou které. V Transport Klima v tom mají systém. Kompletní pneuservis, včetně profesionálního uskladnění. Přijedete, odjedete a dál už to neřešíte. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
5: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
5: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
6: Bude vejdán.
7: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Baví tě technika?
9: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Českých Budějovicích tě zve na den otevřených dveří.
10: Už 14. října od 15 hodin.
11: Dozvíš se o svém studiu vše, co potřebuješ.
9: www.spssecb.cz.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
14: Tak si nezapomeň přepravku na všechny ty vřesy a podzimní dekorace, co si koupíš. Jo, nezapomeň, že se blíží dušičky.
15: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku vřesů, podzimních dekorací, zahradní keramiky i dušičkových vazeb. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
13: Jo, a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku a moje maminka jede taky.
14: Tak ať si tam vybere dušičkový věnec.
15: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
16: Kasalova pila, dřevěné konstrukce. Váš spolehlivý dodavatel.
17: Tu máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
16: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
18: Jiří Palička Hosín, přední výrobce a dodavatel kompletního sortimentu ochranných pracovních pomůcek, oděvů a termoprádla. Ráno zima, přes den déšť. Buďte připraveni do každého počasí. České termoprádlo, které zahřeje při práci i ve volném čase. Nebo si vyberte z velmi kvalitní české pracovní a trekkingové obuvi Pravos. Preciznost, kvalita, moderní design a příjemné ceny. To je Jiří Palička Hosín. www.jepalička.cz.
19: Nákupy v online shop CZ.
20: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
19: www.onlineshop.cz.
21: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
22: Hit Radio. Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

Na Hitrádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons na Hit Rádiu a to přesně ve 13.58. Za chviličku nejnovější zprávy. Co nás čeká, co nás nemine, tak to uslyšíte už za pár okamžiků. Teď ještě aktuální doprava, kterou pro vás máme připravenou. Tak pokud jste za volantem, dobře poslouchejte.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči k vážné nehodě došlo na Českokrumlovsku. Dávejte si pozor na výjezdu ze Studánek směrem na Vyšší Brod, kde se srazilo osobní auto s motorkářem. S opatrností projedete. Vaše další aktuální dopravní info volejte k nám na 800 800 101.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
5: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy!
6: Přesně! Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
7: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
6: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
8: Prior je tady totiž pro vás.
9: Miley Cyrus.
10: Hey, it's Teddy Swims.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
13: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Zemědělci, potravináři a lesníci mohou ode dneška žádat o dotace pro rozvoj venkova. Obdrží bezmála 2,5 miliardy korun. Největší část podpory je na investice do zpracování zemědělských produktů. Žádosti se podávají prostřednictvím portálu Farmáře. Dotace jsou součástí společné zemědělské politiky Evropské unie. Prošlé nebo nepoužité léky nepatří do běžného odpadu ani do toalety. Mohou totiž zatěžovat životní prostředí. Odevzdávat bychom je měli výhradně do lékáren, popisuje manažerka Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Lenka Hýbl.
14: Prošlé a nespotřebované léky ponechte v blistrech, v lahvičkách nebo jiných vnitřních obalech. Vložte je do sáčku a odneste do kterékoliv lékárny. Nezáleží na tom, kde jste léky koupili. Lékárna je zdarma převezme a zajistí jejich bezpečnou likvidaci.
13: Pravidelně bychom měli kontrolovat také lékárničky svých rodičů nebo prarodičů. Francouzští studenti ráno obnovili blokády před dalším celostátním dnem demonstrací. Vláda, která nabídla některé ústupky, nicméně tvrdí, že zájem o protesty slábne. V sobotu se v zemi konají protesty proti zdražování, ke kterým by se mohli připojit i studenti se svými požadavky. Teď ještě pohled k nám.
15: U Budějce narazil osobní vlak do kamenů nastražených na kolejích. Stalo se to včera večer mezi krajským městem a Novou Vsí. Nikdo se nezranil, provoz ale stál téměř 4 hodiny. Policie teď hledá pachatele a žádá o pomoci svědky, kteří si kolem 6. večer všimli něčeho podezřelého.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
15: Ještě výhled na odpoledne, vydržet má převážně polojasná obloha, frontální oblačnost hlásí meteorologové až ke večeru a naměříme do 15 stupňů.
11: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Trapasy, tak to je téma pro dnešní odpoledne, tady po 14. hodině. Stalo se vám, že jste někdy vešli někam, kde jste vlastně být vůbec neměli? Takhle, občas je to pocit, který máme v práci, že jo? To o tom žádná, to jsme zažili všichni. Ale skutečně, že jste prostě vešli někam, kde jste najednou si říkali, a tak tohle je opravdu úplně mimo, tady jsem být neměl nebo neměla. Byli jste někdy ve špatnou chvíli na špatném místě? Stalo se vám to? Dejte vědět na 777 937 777, pište zprávy, posílejte hlasovky, za chviličku si dáme vaše příběhy. Těším se na to moc, do té doby na Hit Radio. Španělský ptáček Enrique Iglesias.

Na úterní odpoledne Enrique Iglesias, posloucháte Hit Radio a dneska si povídáme o tom, jestli jste náhodou někdy nebyli na nevhodném místě v nevhodnou dobu. Stal se vám nějaký trapas? Tak třeba Petr z Nového Jičína píše: Ahoj, já se jednou trochu opil a cca ve dvě v noci šel domů. Bohužel jsem minul svoje patro a zastavil se o patro vejš. Bohužel soused nade mnou měl odemčeno. Bohužel měl klíče v zámku a já zamknul a pověsil je na zeď k ostatním klíčům, co tam měl. Bohužel má dispozičně úplně stejný byt jako já, bohužel včetně ložnice, bohužel jsem si tam lehnul, když jeho paní zařvala, zařval jsem taky a běžel ke dveřím. Bohužel byly zamčené. Bohužel jsem pořád křičel a marně hledal klíče na zdi. Dneska už se tomu jenom smějeme. Dobrý, co vy na to? Lenka ze Zlína. Ahoj, já jako studentka jsem jednou vlezla na záchod pro kluky, protože u holek byla fronta. Jasně, to se děje furt. Zamkla jsem se v kabince a slyšela, jak si dva kluci u pisoáru povídají, která holka ve třídě je nejhezčí. Pak začali řešit mě. Jeden řekl, že mám krásné oči a druhej, že mám velký zadek. Vylezla jsem a povídám: tak díky za recenzi, kluci. A jeden si z toho počural boty. Dobře mu tak. Tohle taky hezký. Ahoj, budeme mi říkat třeba paní Machalová. V kalendáři jsem měla napsáno Ginda, tak jsem si pečlivě umyla celý spodek a šla jsem do čekárny. No a čekárna sousedí se zubní ordinací. No a místo z Gindy se ozvalo od zubaře: paní Machalová, takže spodek jsem měla umytý, ale zuby jsem fakt po obědě vyčištěný neměla. Děkujeme. Bez komentáře. Co vy? Stalo se vám někdy něco podobného? Dejte vědět 777 937 777. Hey!

0: Na Hit Rádiu Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si? A vy si vzpomenete na nějaký trapas, který se vám stal, když jste přišli někam, kde jste neměli vlastně jako co dělat? Tak na to se vás ptám, mám tady nějakou hlasovku, tohle mě pobavila hodně.
1: Ahoj, no mně se stalo, že jsem přišel na pohřeb o týden dřív, takže jak to vyprávím, tak mi vždycky říkají, to snad ještě ani neumřel, ne? Takže to byl takový jeden můj takový trapas.
0: Krásný trapas, doslova do písmene ze života. Mám tady taky zprávu z Instagramu, Eva píše, jestli jsem byla někdy na nevhodném místě v nevhodný čas? Ano, přijela jsem k soudu, kde měl proběhnout rozvod. Můj rozvod. Ale přijela jsem o den dřív. No, to se taky někdy stane. Každopádně mám tady jakože úplně top, za mě nejlepší, dobře poslouchejte. Píše to Jana. Ahoj, ne, pardon, kde to mám? Tady to mám, ano, Jana, Český Budějovice. Čau, jednou jsem si v akvaparku spletla dveře a vlezla do pánský sprchy. Byla jsem bez plavek, oni taky. Jeden pán se mě zeptal, jestli jsem nová uklízečka. Já jsem ze stresu řekla, že ano, a začala jsem sbírat ze země šampóny. Vydržela jsem tam asi minutu, než mi došlo, že vůbec nemusím uklízet. Za mě strop. Za mě skvělý. Ještě tady potom Jana píše, že manžel tvrdí, že prý poprvé v životě udělala něco v domácnosti dobrovolně, no tak. Nádhera. Tak díky za všechny zprávy, které byste dneska posílali. Dáme si zítra zase další téma. Tady na Hit Radio. Tak buďte s námi. Teď Miles Smith.

0: Nickelback taky přijedou do Čech. Je 14 hodin 22 minut, za chviličku ještě Lipo a Krištof, taky Cyril. No, přišla mi tady ještě zpráva. Ahoj, nestihla jsem všechny trapasy. Tohle je věc, která mě opravdu baví. Cítím se, že nejsem kopyto sama. Moc hezké. Tak pokud jste nestihli i vy trapasy a chtěli byste se cítit tak, jako že nejste kopyto úplně sami, tak máme pro vás dneska, možná to tam dáme ještě v průběhu dnešního odpoledne, takovou malou ochutnávku těch trapasů, který jste mi posílali. Dáme to samozřejmě na sociální sítě, proto se vyplatí taky na Instagramu sledovat Hit Radio. Tak tam buďte s námi. Můžeme tam tvořit takovou příjemnou komunitu přátel. Za chviličku tedy další hity, užívejte dnešní odpoledne.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Apple iPhone 17 256 GB v Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
4: Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl.
3: Když mobily, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
5: Děti ráje, nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Budvar Arena České Budějovice, 14. října. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Lístky na dětiráje.cz.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
9: Tak hurá na Vysočinu.
8: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
9: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
8: Skály a vyhlídky, co berou dech.
9: Rybníky, jezera i koupaliště.
8: Aktivní zábava i adrenalin.
9: A na posilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
8: Vysočina má co nabídnout.
9: Stačí si jen vybrat.
8: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
13: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
14: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
15: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running.
17: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
15: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
15: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
18: Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
15: Tenhle zážitek najdete pouze na...
19: Firma na zážitky.
17: CZ.
20: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
21: Zima je blíž, než si myslíte. A proto sezónní skipas na Hochficht teď koupíte se slevou 20% a bonusem děti zdarma.
22: 20% a děti zdarma? Tak to my letos lyžujeme na Hochfichtu.
21: Více na Hochficht.at.
23: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
24: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
25: Máme tady hlasovku taky třeba od Stanleyho.
26: Zdravím, zdravím, dobré ranko. No my jsme měli asi před 20 lety s kámošem takovej super nápad, že jsme hodili petardy zapálený do záchodu, kámoš si na to ještě sedl. No a najednou rána, že jsme vytopili 3 byty, takže super, když jsme potom, nebo my ne, naši rodiči to potom platili.
25: Zvyknul sis, že když něco posperuješ, tak to dáta zaplatí, jo?
27: A mně se líbí, že už takhle je to blbej nápad, ale ještě, že si na to sednou, co to je?
25: Jako, no blbej, jako v tu chvíli já si to dovedu představit, jak to vzniklo, jo? Jako, dovedu se představit, že bych to udělal i já, teda popravdě. A možná i teďka skoro ve 40.
24: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi chybí.

jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty si vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci. A občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat. Dotyk vše řeší víc než slova. Když vášní dochází plamen, tak do něj foukneme, ať znova hoří. Je to zázrak, že se dvě malý lodě potkaly na širém moři. Mí srdce má barvu karmínu, barvu jako když hoří nebe. Mí srdce

víkend bez TikToku, bez streamování, bez algoritmu. Ale s pořádnou dávkou 90. Podzimní retro víkend na Hit Rádiu a ty největší hity, co nikdy nezapadají listím. Už tento víkend s moderátory Hit Rádia 90.

0: Pomalu, ale jistě se nám blíží 15. hodina a také nejnovější zprávy na Hitrádiu. Zhruba za čtvrt hodinku uslyšíte aktuální info z dopravy, ze světa i z regionu. No a než budou zprávy a než si to tady převezme naše odpolední show, stihneme ještě Kešu i Barcelonu, tedy novinku od Sebastiana. Já jsem Jirka Pelnář a budu se na vás těšit zase zítra a vy se taky těšte, protože bude středeční ruleta dvojsmyslů a poledne začneme nejlepší půlhodinou v českém éteru srdcovkama na Hitrádiu. Tak se smějte.
1: Hitrádio Faktor.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Šéfe, došel matroš.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
7: Jo, v jednoduchosti je krása. A proto my letos lyžujeme celou zimu se Sunnycar.
8: Prostě 8 ski areálů v Rakousku a Jižním Tyrolsku na jeden skipas. A děti lyžují celou zimu zdarma.
7: Kupte si skipas Sunnycar do konce října se slevou 20%. Více na skisport.com.
9: 19 let? To chce pořádnou oslavu. Géčko slaví narozeniny a otevírá novou Lego hernu. Děti si ji můžou hned vyzkoušet. Čekají je Lego dílny, neomezený popcorn, malování na obličej a narozeninový dort. 17. října od 11 do 17 v Géčku v Českých Budějovicích.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Franto, co pa všechno se dá sušit?
12: Ovoce, houby, bylinky i maso.
11: A tvůj bůček?
12: Ten už nestihneš.
13: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
14: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Strnad Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah

0: volné pracovní pozice na www.pracevengelu.cz. Engel, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
1: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
3: Když mobily?
2: Tak Mironet, klikni dvakrát.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, s MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 kilometrů nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
7: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.
9: Hit Radio. Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
10: Hey, what up, girl?
9: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
10: Let's
9: before
10: go.
9: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, jdeme se podívat na silnice a zůstáváme tady u nás v Budějovicích na Lidické třídě. By se měla už touhle dobou někdy dořešit dopravní nehoda dvou osobáků, bylo to u lékařského domu. Buďte na sebe opatrní, přejeme vám šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality TIF do každého počasí. Dobré pneu.cz.
2: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet
6: internet. Zima je blíž, než si myslíte. A proto sezónní skipas na Hochficht teď koupíte se slevou 20% a bonusem děti zdarma.
7: 20% a děti zdarma? Tak to my letos lyžujeme na Hochfichtu.
6: Více na Hochficht.at.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
10: Hezké odpoledne, v 15 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Česko má za sebou jednu z nejchladnějších rán letošního podzimu. Na Šumavě naměřili minus 10 stupňů, v Plzni pak minus 2,5 stupně a v Jihlavě minus 2,1. Mrzlo ale také v dalších velkých městech. Koncem týdne se ale zase oteplí až na 18 stupňů. Letiště v německém Norimberku je dočasně uzavřené. Důvodem je podezření na nouzovou situaci ve vzduchu, která by podle německých médií mohla souviset se spatřením dronu. Podrobnosti zatím nejsou známé. Maďarský parlament zrušil právní ustanovení namířená proti LGBT plus komunitě. Pro změnu hlasovalo 139 poslanců, proti jich bylo 59. Dosavadní pravidla, která v roce 2021 prosadila vláda Viktora Orbána, zakazovala zobrazování homosexuality a transgenderových lidí v obsahu pro děti. Nově má zákon chránit nezletilé před obsahem, který by mohl vážně narušit jejich vývoj. No a Bulharsko hlásí další dronový útok na dvě lodi v Černém moři u svého pobřeží. Jedna z nich se potopila a 11 lidí se pohřešuje. Premiér Rumen Radev požádal o pomoc Evropskou unii a NATO a předvolal ruskou velvyslankyni. Podobný útok země zaznamenala už minulý týden.
11: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
0: Jdeme kouknout na počasí. V noci na zítra bude zima, stejně jako byla zima na dnešek. Teploty se můžou pohybovat kolem 2 stupňů, možná padnou až k nule. Ráno a dopoledne bude oblačno, zataženo, místy déšť nebo přehánky, ale během odpoledne by mělo přestat pršet a mohlo by být dokonce až polojasno. Teploty se budou držet v rozmezí 13 až 18 stupňů.
8: Hit Radio Faktor.
0: Přejeme vám krásné odpoledne, faktoráci máme krátce po 15. hodině.
12: Doufáme, že se máte dobře takhle při úterku. Dneska je Mezinárodní den skeptiků.
0: Jste skeptici? Věříte všemu, nebo tomu spíš nevěříte, jste neználkové nevěřící?
12: Budeme se vás na to ptát už za chvíli, budeme chtít vědět, čemu jste nevěřili, dokud jste se o tom nepřesvědčili na vlastní kůži.
0: Ale dáme vám...

0: byly Linkin Park na Hit Radio Faktor. Dneska je 13. října a na dnešek připadá Mezinárodní den skeptiků.
1: Ještě, že na to nepřipadá pátek.
0: To jsem si taky říkal.
1: Skeptici jsou ti, kteří na každou druhou větu reagují. Tak tomu tak věřím, tomuhle.
0: No ale my chceme vědět, čemu jste třeba někdy nevěřili vy, dokud jste se nepřesvědčili na vlastní kůži.
1: Třeba, že se dá zamilovat na první pohled.
0: Ty jsi tomu třeba nevěřila nikdy?
1: Ne, tomu nevěřím doteďka.
0: A takže nejsi skeptik, ty jsi o tom přesvědčená.
1: Ne, já jsem realistka.
0: A pravda. Nebo stalo se vám třeba někdy něco, nad čím jste nevěřícně kroutili hlavou?
1: Třeba, že tchýně může mít pravdu.
0: Ano, anebo že mluvíte právě třeba jako některý z vašich rodičů.
1: Dejte nám určitě vědět na náš WhatsApp, zavolejte nebo pošlete hlasovku, teda nevolejte, jo, pošlete hlasovku nebo napište, číslo je 724 883 596.

0: plus jedna na Hit Radio Faktor. Možná, že někteří z vás nevěříte, že jedna plus jedna jsou dvě.
1: Ale to necháme na vás. Teď se podíváme na to, čemu jste nevěřili, dokud se vám to opravdu nestalo.
0: Protože totiž dneska je Mezinárodní den skeptiku a napsal Honza, že nikdy nevěřil tomu, že člověk může být rád, když dostane k Vánocům ponožky. Tak ono taky nejsou ponožky jako ponožky, že?
1: No když hele ladí k sobě, jo, do páru, tak je to super.
0: No to je blbý. Lepší je, když je každá jiná.
1: Jo, nevá takhle, no. To je pravda. Já nejvíc oceňuju zprávu od Terky. Nikdy jsem nevěřila, že budu říkat stejné věty jako moje máma. Ahoj, mami. Já už jsem v tom úplně stejně. Ne? Vždycky, když Emině něco říkám, no, tak se v půlce věty zarazím a říkám, pane bože, ty už jsem jako naši.
0: Ale to je zase hezký. To znamená, že ti to, co ti říkali vaši, jedním uchem nevletělo tam a druhým ven a zůstalo ti to tam.
1: Zůstalo mi to v hlavě třeba. Dokud tady bydlíš, dokud tě živím.
0: Přesně. Zlata taky napsala, že nevěřila, že její muž nedokáže najít máslo v lednici, tak ho pro něj poslala.
1: A nenašel.
0: Faktoráci, faktoračky, možná, že to máte podobně. Prostě existuje něco, čemu jste třeba uvěřili, až když jste to fakt zažili nebo viděli na vlastní kůži.
1: Klidně taky dejte vědět. WhatsApp má číslo 724-883-596.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
4: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
5: Záruční i pozáruční servis Štýl.
4: Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbné. Daniel Anderle Štýl.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
11: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz.
13: 19 let? To chce pořádnou oslavu. Géčko slaví narozeniny a otevírá novou Lego hernu. Děti si ji můžou hned vyzkoušet. Čekají je Lego dílny, neomezený popcorn, malování na obličej a narozeninový dort. 17. října od 11 do 17 v Géčku v Českých Budějovicích.
14: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
15: Nabitý podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
17: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma? Otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
18: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
19: Lyžaři, snowboardisti, příznivci zimních sportů, pozor! Ale i vy, cyklisti a příznivci značky Scott. Největší výběr nových i použitých lyží, bot a snowboardů, ale i vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola i elektrokola. Pořídíte nejvýhodněji právě u nás. Už nemusíte běhat od sportu ke sportu. Vše najdete ve Wave Sportu.
20: Wave Sport.
19: Rudolfovská 64, České Budějovice.
20: www.vavesport.cz.
21: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
22: Sunex.
21: Sunex.
22: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
23: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 8. listopadu v Budvar aréně v Českých Budějovicích. Vstupenky v síti Ticketportal.
24: Už se těším!
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Carlton na Hit Radio Faktor, koukám z okna. Není to tu vůbec blbý, jako chvilkama i modrá obloha, vypadá to docela dobře.
1: 15 stupňů, ale jak jste si jistě sami všimli, ráno mrzlo, víš, kolik bylo na Šumavě?
0: Ne.
1: Kvilda a Březník, minus 10.
0: Ty kráso, já už to snad asi ani nechci vidět. Ani nechci v tom ani pokračovat. Mimochodem, ty jsi to asi přivolala, protože včera jsme se o tom bavili, že někdo možná ráno škrábal a dneska to bylo na tuty.
1: Dneska škrábal úplně každý. Nebojte se, ještě se oteplí, ale nejdřív nás čeká trošku deště. Možná začne už dneska odpoledne od západu. Nejvíc spadne právě na západě, ale tam máme kousek, že jo, třeba na Strakonicku.
0: A tak ono by bylo dobře, kdyby na západě na Šumavě trošku zapršelo, aby té vody se tam dostalo a možná to nějak spláchalo. No jak to bude vypadat dál? Ty jsi na to koukala.
1: Zítra ještě oblačno, místy přeháníky, odpoledne se zase vyjasní, teploty až 18 a ve čtvrtek taky a v pátek dokonce až 19.
0: Tak to
1: stupňů.
0: Je super, tak ještě aby to vydrželo i na pátek.
1: Na to v pátek ano, ale v sobotu.
0: Teda na sobotu na víkend se
1: dorazí studená fronta a vrátí se déšť, ale můžeme být doma aspoň pod dekou bez výčitek.
0: To je pravda, film. No. Svařák.

0: jsou Daft Punk a taky Pharrell Williams, Get Lucky na Hit Radio Faktor. Ve 3/4 nebo 5 minut před 3/4 na 4, to je hodně důležitý.
1: Jestli chcete podívat se na volejbal dneska, tak máte jedinečnou šanci, protože už ve 4 jeho stroj hraje případný a přípravný zápas před startem extraligy.
0: Soupeřem bude rakouský Waldviertel, jak říkala Jani, tak začíná se v 16 hodin, takže jestli jste někde teď v autě v zácpě a jste trošku naprdnutý.
1: Jo, na dlouhý louce, viď, třeba, tak no, to máte ke sportovce kousek.
0: Tak tam sjeďte a jděte si zafandit.
1: Můžete fandit Waldviertel. To znám jenom víno, čověče, tak zase jsem se dozvěděla něco novýho.
2: Dva plus jedna zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavma. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo. Fajn spánek slaví 7. narozeniny. Přijďte to roztočit k nám do táborské prodejny. Zatočte si kolem štěstí a získejte slevu až 100% na novou matraci. Jen do 17. října. Fajnspánek.cz.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Pracujte s těmi, kterým se daří.
10: Pracujte s těmi, kteří rostou.
9: Pracujte s těmi, kteří vám zaručí jistotu a stabilitu a kteří dobře a pravidelně platí.
10: Pracujte v GPN v Trhových Svinech.
9: Aktuálně přijmeme pracovníky na různé technické a dělnické profese.
10: Více na www.pracevgpn.cz.
11: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
12: Tak si nezapomeň přepravku na všechny ty vřesy a podzimní dekorace, co si koupíš. Jo, a nezapomeň, že se blíží dušičky.
13: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku vřesů, podzimních dekorací, zahradní keramiky i dušičkových vazeb. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
11: Jo, a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
12: Tak ať si tam vybere dušičkový věnec.
13: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
14: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
17: Tak abyste ho nepromeškali.
16: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
17: Garanci kvality i výhodného financování.
16: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně. Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
18: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
19: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
20: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
19: Dnes musíte vybrat.
20: Mám tady pro vás předvýběr a
19: rozšíříme
20: dvojnásobíme investice.
21: Přijmete to riziko?
19: Ale je to na
20: váš názor. Váš názor.
22: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
23: Hit Radio Faktor.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: 10 minut před 16. hodinou posloucháte Hit Radio Faktora. Dneska je Mezinárodní den skeptiků.
1: My jsme se vás ptali, čemu jste nevěřili, dokud jste to nevyzkoušeli na vlastní kůži.
0: A ještě nám napsala Jana, že se strašně bála řídit auto a že je k neuvěření, že teď dojíždí se svojí Toyotkou 70 km denně do práce a to už 5 let.
1: Jani, klobouk dolů, tak hlavně spoustu šťastných kilometrů a díky za zprávu.

0: Daj a Shakira na Hit Radio Faktor, 2 minuty před 16. hodinou, jdeme na silnice. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, jdeme kouknout k sezimáku na Táborsko, konkrétně na silnici 1/3, ta je uzavřená, a to v úseku mezi Sezimákem a Řípcem. Uzavřena by měla být dneska do 17 hodin a pozor, i kvůli rekonstrukci železničního přejezdu a doplnění právě přejezdu Závorami je ode dneška až do 24. října uzavřena silnice 3. třídy číslo 2025, konkrétně ve Vrcovicích. Tak s tím počítejte, přejeme vám šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Ty nejšťavnatější burgery najdete u nás v Soběslavi. V Kulna Burgery připravujeme burgery z čerstvého lokálního masa v křupavých bulkách. Žádná nuda, jen poctivá chuť a robotí kočka Bela, která vám jídlo sama doveze. Stavte se na náměstí Republiky nebo objednejte na kulnaburgery.cz. Těšíme se na vás.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
7: Jsou tady zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Za palivo si zítra opět připlatíme. Cenový strop na naftu se zvýší o 25 haléřů na 48,61 Kč za litr. Benzín budou moci čerpací stanice prodávat na nejvýš za 47,21 Kč za litr. To je asi o 36 haléřů dráž než dnes, zveřejnilo to Ministerstvo financí. Letiště v Norimberku je už znovu otevřené. Dočasně mimo provoz bylo kvůli letadlu turecké společnosti, které omylem vyslalo nouzový signál. Aerolinky uvedly, že stroj ani pasažéři nebyli v nebezpečí, uvedla to agentura Reuters. Evropa vstupuje do tepné sezóny s výrazně nižšími zásobami plynu, než tomu bylo před rokem. Německé zásobníky byly na začátku září naplněné přibližně z 53%. Před rokem to bylo kolem 1,70. Pokud přijde dlouhá a studená zima, hlavním problémem nemusí být fyzický nedostatek plynu pro domácnosti, ale prudký růst jeho ceny. No a stovky lidí v Hongkongu stály ve frontě, aby si prohlédli obraz Vincenta van Gogha. Ten byl veřejnosti nepřístupný více než 60 let. Dílo Kaštanové stromy v květu se 18. listopadu vydraží v New Yorku. Jeho cena by podle odhadů mohla dosáhnout 3,9 miliard korun. To by znamenalo aukční rekord za Van Goghovo dílo.
8: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
9: Tak dneska mrzlo ráno, Zítra bude mrznout asi taky.
10: Nejspíš.
9: Možná bude i pršet, ale potom by se to mělo už uklidnit a zítřejší teploty 13 až 18 stupňů.
5: Hit Radio Faktor.
0: Přejeme hezké odpoledne, faktoráci jsou 2 minuty po čtvrté.
9: A budeme si dál hrát, před námi je Ed Sheeran a Damiano David.

0: Ladíte Hit Radio Faktor, dobré odpoledne a milí rodiče, věda dneska tak trochu podržela vaše děti.
1: Oni totiž, když se podívají do svého pokoje, kde jsou třeba ponožky, kelímky nebo prostě nějaký hračky úplně všude a zeptají se vás, jaký nepořádek, když vy po nich chcete, aby ho uklidili, tak oni ho opravdu možná nevidí.
0: Všímání si toho, co je potřeba udělat, je totiž dovednost, kterou se učí a je na to metoda, kterou vás teď taky naučíme,
1: ten
0: jo?
1: Ten princip je jednoduchý. Prostě nastavíte časovač přibližně na čtvrt hodiny u menších dětí a 20 až 30 minut u těch starších a necháte je procházet domácnost.
0: Jejich úkolem je všimnout si, co potřebuje uklidit a pak to udělat, ale nepište jim žádný seznam, ani jim nedávejte přesný pokyny, jo?
1: Ono ani nejde o to, aby to uklidili děti a uklidili ty správné věci. Cílem je právě naučit je vnímat, co je potřeba udělat.
0: První pokusy vám teda asi nepřinesou dokonale uklizený pokoj, ale možná k tomu budete směřovat. Já si říkám, že tahle metoda by se měla vyzkoušet i na nějakých dospělácích.
1: Souhlasím.
0: No, že tam je taky ta provozní slepota třeba těch ponožek pod gaučem, co?
1: Martine? Souhlasím. Já tam nemám ponožky.

0: Pokáž.
1: Pokáč a solitér na Hitrádiu Faktor. Za chvíli Mika, teď ale musíme na silnice.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech a zůstáváme tady v Českých Budějovicích. Pozor na křižovatce ulic Karolíny Světlé a Kněžsko-Dvorská. Tam je nehoda, střetli se tam osobní auto a cyklista. No a bylo to před chviličkou.
1: A taková klasika po čtvrté hodině. Město úplně zasekaný, dispečink hlásí zpoždění MHD až 20 minut. To se samozřejmě netýká jenom MHD, ale úplně vás všech, kteří tady tvrdnete, že jo.
2: Bohužel je to přibrzděný ta doprava v Budějovicích. Přejeme vám šťastnou cestu. Pevné nervy. A vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Jiří Palička Hosín, přední výrobce a dodavatel kompletního sortimentu ochranných pracovních pomůcek, oděvů a termoprádla. Ráno zima, přes den déšť. Buďte připraveni do každého počasí. České termoprádlo, které zahřeje při práci i ve volném čase. Nebo si vyberte z velmi kvalitní české pracovní a trekkingové obuvi Pravos. Preciznost, kvalita, moderní design a příjemné ceny. To je Jiří Palička Hosín. www.jepalička.cz.
6: Nic už neskoumej. Jsem ti říkala, že to nefunguje. Neřeš to, neopravuj. Zavolej Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet. A hlavně po nikom jiným nepátrej. www.delnet.cz.
7: Pneumatiky v garáži, ve sklepě, u tchána. A vy stejně nevíte, kde jsou které.
8: Transport Klima v tom mají systém. Kompletní pneuservis, včetně profesionálního uskladnění. Přijedete, odjedete a dál už to neřešíte. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
9: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
14: Under Armour makes you better.
15: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický base layer objevuj na underarmor.cz.
16: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Strnad Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinylových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
17: Zima je blíž, než si myslíte. A proto sezónní skipas na Hochficht teď koupíte se slevou 20% a bonusem děti zdarma.
18: 20% a děti zdarma? Tak to my letos lyžujeme na Hochfichtu.
17: Více na Hochficht.at.
0: Nákupy v online shop CZ.
19: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz
20: 19 let? To chce pořádnou oslavu.
21: Géčko slaví narozeniny a otevírá novou Lego hernu. Děti si ji můžou hned vyzkoušet. Čekají je Lego dílny, neomezený popcorn, malování na obličej a narozeninový dort. 17. října od 11 do 17 v Géčku v Českých Budějovicích.
22: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
23: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
22: No nekecej.
24: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Mark Ambor na Hit Rádiu Faktor. Za chvíli třeba Alex Voren, teď ale pozvánky na akce. Kam
1: vyrazit? V sobotu ožije zámek Skalice v Bohumilicích jubilejní 20. Hubertovou jízdou. Od 1. odpoledne vás čekají koně, tradiční hon na lišku, řemeslný jarmark, hudba i zámecká uniková hra. Vstupné, to je dobrovolné.
0: V Prachatickém muzeu zase ve čtvrtek otevřou výstavu Karty všech tváří. Uvidíte hrací karty historické, současné, české i zahraniční a dokonce i kulaté.
1: A jestli máte raději umění, tak v Prachenském muzeu v Písku si až do 1. listopadu můžete prohlédnout výstavu Písecké návraty malíře Jaroslava Krále.
2: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: na Hit Radio Faktor Blondie a Maria a tenhle song vám nehrajeme náhodou, hrajeme ho úplně cíleně.
1: Protože tenhle víkend se u nás na Hit Radio Faktor vrátíme do 90.
0: A to ve velkém, už v pátek od 3 startuje retro víkend s naším novým Hit Radiem 90.
1: Páteční odpoledne si pochopitelně bereme na starost my a v sobotu potom a v neděli i kolegové z naší 90.
0: Těšit se můžete nejen na největší hity 90. let, ale taky budeme soutěžit o vstupenky na koncert bývalého člena Boyzone Ronana Keatinga, který vystoupí v O2 Areně.
1: A poprvé se představí i Boží Lucie, kterou možná znáte z podcastu Chumelenice.
0: Já ji znám moc dobře, mám ji moc ráda, tak se moc těším nejen na ní, ale taky na to, že oprášíme 90. vzpomínky a
1: možná i nějaký účes.
0: Trapný účes z mládí.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
4: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
5: Půjčovna techniky a strojů. Elva Profi v Pištíně. A to není všechno. Říjnová akce. Sleva na pronájem drtičů a štěpkovačů 30% u Elva Profi v Pištíně. Ano, sleva na zapůjčení drtičů a štěpkovačů 30% a dobrá káva k tomu. Prodej, půjčovna a servis, nejen komunální techniky. Akce na nové drtiče a štěpkovače. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na podzimní sezon. www.elvaprofi.cz. Cesta k nám se vyplatí.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firma na zážitky
9: CZ.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
15: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
19: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI.
11: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
20: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
21: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
22: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
23: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
24: Máme tady hlasovku taky třeba od Stanleyho.
25: Zdravím, zdravím, dobré ranko. No my jsme měli asi před 20 lety s kámošem takovej super nápad, že jsme hodili petardy zapálený do záchodu, kámoš si na to ještě sedl, no a najednou rána, že jsme vytopili 3 byty, takže super, když jsme potom, nebo my ne, naši rodiči to potom platili.
24: Zvyknul jsi, že když něco posperuješ, tak to dáta zaplatí, jo?
26: A mně se líbí, že už takhle je to blbej nápad, ale ještě, že si na to sednou, co to je?
24: Jako, no blbej, jako v tu chvíli já si to dovedu představit, jak to vzniklo, jo? Jako, dovedu se představit, že bych to udělal i já, teda popravdě. A možná i teďka skoro ve 40.
23: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9.

0: Nelly Furtado na Hit Radio Faktor a teď zůstaneme pod mostem.
1: Jestli máte pocit, že přesně víte, co chybí prostoru u dlouhého mostu tady u nás v Budějovicích, město vás chce slyšet.
0: Řeší se totiž možné dočasné využití místa u soutoku Vltavy a Mlýnský stoky.
1: A zítra a potom ještě v sobotu tam budou od 9 do 6 přímo sbírat nápady vás, lidí, co tam funguje.
0: Co ne a k čemu by to místo vlastně mělo být?
1: Takže konečně okamžik, kdy můžete říct, já bych tady udělal úplně něco jinak.

0: Ladíte Hit Radio, Faktor bude 5. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, stále pozor v Budějcích v ulici Karolíny Světlé na křižovatce Sněžsko-Dvorskou. Tam auto bohužel srazilo cyklistu. Buďte opatrní úplně všude, přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od dobrépneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality dýv do každého počasí. dobrépneu.cz.
2: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
3: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
7: Hezké odpoledne, v 17 hodin jsou tady zprávy a Klára Zemanová. Sněmovna bude moci na první schůzi po komunálních volbách opět jednat až do noci. Až na druhý pokus to dnes prosadila vládní koalice ANO, SPD a motoristů. První neúspěšný pokus anuloval ministr a poslanec ANO Lubomír Metnar odkazem na své nefungující hlasovací zařízení. Členské státy Evropské unie schválily uvolnění 4,2 desetiny miliardy eur pro Maďarsko. Unijní země dnes schválily ukončení mechanismu podmíněnosti vůči Budapešti. Ten se týkal rizik spojených s porušováním zásad právního státu. Rozhodnutí Rady Evropské unie uvítala na sociální síti X předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. NASA má na Marsu vzorek horniny, který by mohl obsahovat stopy dávného mikrobiálního života. Rover Perseverance ho odebral v roce 2024 z horniny s neobvyklými skvrnami a uložil ho do speciální trubičky. Vědci ale zatím nemají jistý způsob, jak vzorek dopravit na Zemi a jeho původ ověřit. A Jakub Menšík vypadl na turnaji Masters v Šanghaji v osmifinále. 13. nasazený český tenista prohrál s Francouzem Arturem Žeou 6-7, 4-6. Vyrovnaný první vzájemný duel 21-letých hráčů rozhodl jediný break ve druhém setu.
0: Zítra u nás doma na jihu ráno převážně zataženo, ojediněle se slabým deštěm, během dne ale srážky ustanou a ubude i oblačnosti a odpoledne už polojasno, teploty kolem 15 stupňů.
5: Hit Radio Faktor.
8: Je krátce po 17. hodině, přejeme pěkné odpoledne.
0: S vámi Jana a Martin a teď už posíláme Green Day. Hezké úterý.

0: David Guetta, tedy svým Stones and I, Hitario Factor, hezké odpoledne. Včera jsme mluvili o tom, že dneska je den bez podprsenky. Holky, my si o tom nemusíme povídat, že jo, protože největší úleva je, když přijdete z práce a sundáte si ji. Vy o tom, chlapi, asi moc nevíte, ale věřte nám.
1: Takže jestli vás celý den něco škrtí, nebo tlačí, nebo vám kostice připomíná, že existuje, tak je dneska jí s klidem odložte a udělejte to třeba hned teď, tady na tom místě, kde jste.
0: No, jestli jste třeba v práci, to asi budou koukat. Tenhle den má ale i vážnější poselství.
1: On totiž připomíná důležitost prevence rakoviny prsu, pravidelného samovyšetřování a taky péče o vlastní zdraví.
0: Takže dámy, kontrolujme se, nepodceňujme prevenci a mějme se rádi.
1: Ukáž, jak se máš ráda.
0: A pánové, vy se samozřejmě k tomu našemu vyšetření přidávejte taky.
1: Rádi.

0: Na Hit Radio Faktor jsme si dali Ariem a teď se budeme chlubit. Vašimi výkony teda, Jihočeši mají 2 Oscary.
1: No ne filmové, ale za to, že produkují málo odpadu.
0: V soutěži odpadový Oscar mezi městy nad 5000 obyvatel zvítězili Prachatice, kde na jednoho obyvatele připadlo loni jen 144 kg směsného odpadu.
1: No a hned za nimi skončil Písek s necelými 150 kg. Takže první i druhé místo putuje k nám na jih Čech.
0: Hele, červený koberec asi nebude, ale kdyby byl, naši vítězové by ho určitě správně vytřídili.
2: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
8: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
9: Bude vejdán.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě. Nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez 500 gramů za 24,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
15: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
16: No, říkala, že nic nechce.
15: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
16: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
17: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
16: Romantickou večeři.
17: Pobyt pro dva.
16: House running.
17: Jízdu v supersportu.
16: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
17: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
16: Nejlepší zážitky hledejte na
18: firmanazážitky.cz.
19: Jo, v jednoduchosti je krása a proto my letos lyžujeme celou zimu se Sanicar.
20: Prostě 8 ski areálů v Rakousku a Jižním Tyrolsku na jeden ski pas. A děti lyžují celou zimu zdarma.
19: Kupte si ski pas Sanicar do konce října se slevou 20%. Více na skisport.com.
21: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun.
1: Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz Trhové sviny.
3: Klikni!
22: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
3: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
22: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
3: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
22: To musím mít!
3: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
22: tak Mironet! Klikni!
23: Je vaše auto po záruce. V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Na Hitrádiu Faktor Kato a John a teď naše oblíbená telenovela, není turecká, je budějická. Příběh budějického Dynama má další dějství.
1: Spor o neudělenou profesionální licenci začala řešit mezinárodní sportovní arbitráž v Luzán.
0: Dynamo se tam obrátilo po tom, co neuspělo s odvoláním u fotbalové asociace, takže otázka, co může následovat?
1: No, teoreticky návrat do druhé ligy, ale až od příští sezóny. Taky finanční odškodnění, nebo třeba potvrzení původního rozhodnutí, takže by jako tu licenci neměli.
0: A jak dlouho to bude trvat?
1: Ten verdikt by měl padnout do 3 měsíců.
0: Já bych to hnala až do Štrasburku.
1: Přesně, nebo do Hágu.
0: Protože někde nám tu druhou ligu prostě vrátit musí.

Hit Radio pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit Radiem.

0: zítra rádiem Faktor. My už se pro dnešek loučíme, ale zítra jsme tady zase.
1: A jestli si chcete středu něčím zpříjemnit, tak pro vás máme pár tipů, co slavit.
0: 14. října je den dezertů.
1: Takže dortík, větrník nebo pořádní kus čokoládového dortu. Zítra je spíš povinnost.
0: A zítra je taky den čokoládou obaleného hmyzu.
1: Fuj.
0: Takže jestli vás někdo pozve na něco sladkého, radši se předem zeptejte, co v tom křupe.
1: No a slaví se taky světový den standardů, ale ten asi necháme odborníkům.
0: A budeme se na vás těšit ve tři. Ahoj.
1: Pa čau.
2: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
3: trenirkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, s MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: 19 let? To chce pořádnou oslavu. Géčko slaví narozeniny a otevírá novou Lego hernu. Děti si ji můžou hned vyzkoušet. Čekají je Lego dílny, neomezený popcorn, malování na obličej a narozeninový dort. 17. října od 11 do 17 v Géčku v Českých Budějovicích.
8: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
9: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
10: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
11: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
12: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
13: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
14: Jo, v jednoduchosti je krása. A proto my letos lyžujeme celou zimu se Sanicar.
15: Prostě 8 ski areálů v Rakousku a jižním Tyrolsku na jeden ski pas. A děti lyžují celou zimu zdarma.
14: Kupte si ski pas Sanicar do konce října se slevou 20%. Více na skisport.com.
16: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
17: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
18: Tak dobře poslouchejte.
17: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
19: House Running.
18: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
17: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
18: Budete viset 101 metrů nad zemí.
17: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
18: Prostě pořádnej adrenalin.
17: Tenhle zážitek najdete pouze na
19: Firma na zážitky
18: CZ.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Kasalova pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
20: co máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
21: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
22: Lásko, jaký bys chtěla auto?
23: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
22: Ale já myslel, jakou barvu.
23: Barvu? Já tak to nevím.
22: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
24: Hit Radio Faktor.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Od zítra nás čeká nové omezení v Krumlově. Kvůli pracím na inženýrských sítích se zavírá ulice Zatavírnou. Objížďka povede přes okolní ulice, například Křížovou a Roženberskou. S omezením počítejme do konce října. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Gravitrax Spider-Man!
3: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
4: Když stavebnice, tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Franto, co pa všechno se dá sušit?
8: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
7: A tvůj bůček?
8: Ten už nestihneš.
9: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Výsledky víkendových obecních voleb byly dnes odpoledne vyhlášeny ve sbírce zákonů spolu se sdělením o zvolení 5 senátorů už v prvním kole. Od zítřka do pátku 23. října plyne lhůta, kdy bude možné regulérnost průběhu a výsledků napadnout u správních soudů. Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezli v létě kamiony 180 tun drceného plastového odpadu. Jednoho z řidičů se podařilo zadržet přímo ve chvíli, kdy náklad vysypával. Zjistilo se, že nelegální odpad pochází z Itálie a jsou k němu sfalšované doklady. Odpad bude vrácen do zahraničí a případem se dál zabývá policie. Rybáři na jihu Čech odkládají kvůli suchu výlovy na listopad. Výjimkou je rybník Kaňov u Třeboně, kde zatáhli sítě tento týden. Nedostatek vody je znát i na sádkách. Většinu podzimních výlovů proto rybáři posunuli o 3 týdny. Stovky lidí v Hongkongu stály ve frontě, aby si prohlédli obraz kaštanové stromy v květu Vincenta van Gogha. Veřejnosti byl nepřístupný více než 60 let. Dílo bude 18. listopadu vydraženo v New Yorku. Jeho cena by podle odhadu mohla dosáhnout na 4 miliardy korun, což by znamenalo aukční rekord za jeho dílo.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
11: Postupně zataženo v Čechách a později i na Moravě a ve Slezsku místy občasný déšť a během noci oteplování. Ranní teploty v Čechách 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku ještě kolem 5 stupňů a méně. Zítra pak proměnlivá oblačnost, místy přehánky, nejvyšší teploty o 14 až 18 stupňů a mírný severozápadní vítr.
12: Krásný večer, 2 minuty po 6. hodině, s vámi Kateřina Pechová a doufám, že máte za sebou příjemné úterý a hlavně dost sil na to nejlepší z 80., 90. a milénia. Startujeme právě teď a to společně s Erasure.

Cranberries s námi v éteru Hit Radio. Přeju krásný večer. No a zdravíme do stojícího Brna. Ano, v Brně den po volbách skolabovala doprava. To je prostě tak, jo, čeká se s těma nepříjemnostma až na poslední chvíli, no a pak jich je ale strašně moc, že jo. Mně se na té celé situaci nejvíc líbilo vyjádření brněnského ředitele nebo šéfa ředitelství silnic a dálnic, který řekl, že je sám zvědavý, kudy lidi pojedou, což prostě chcete slyšet od někoho, kdo to má víceméně na starost, jo. Takže pokud právě teď stojíte v koloně, tak držím pěsti, mám k tomu ty nejlepší hity, jo? Takže to vám trošku zpříjemníme. Co jsem tak dneska pochopila, tak třeba dokonce budoucí primátor šel na koaliční jednání pěšky. Tak vidíte to, no, dotýká se to úplně všech, ale myslím si, že vás to asi moc neuklidnilo. Třeba pomůže Enrique Iglesias. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Caught in the Act, to jsou Love is Everywhere, k tomu posloucháte Hit Radio. Krásný úterní večer, 18.18, krásný čas, jo, doufám, že už jste doma. Vy, co jste ještě na cestách, případně vy, co jste v práci, tak hlavně, ať vám to utíká, nenechte se vystresovat, jo, teď už je druhý den pracovního týdne a ono se to nasčítá. Ono se to vůbec nezdá, ale nasčítá se to. Tak doufám, že zvládáte s úsměvem na rtech. No a samozřejmě k tomu pokračujeme v tom nejlepším z 80., 90. a milénia. Čeká nás Bryan Adams, čekají nás Black Eyed Peas a taky tohle, to určitě znáte. Boy,

0: Desireless a Voyage Voyage. Už za chvilku douší.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 8. listopadu v Budvar aréně v Českých Budějovicích. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Už se těším!
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy!
6: Přesně! Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
5: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
6: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
7: Prior je tady totiž pro vás.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
15: Proč mám Reponio, No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
16: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Podzim je skvělý s Hit Radiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme nálady. Jsme tvoje Hit Radio.

Hit Radio Faktor.

Bryan Adams na romantické vlně. Posloucháte Hit Radio. A možná si pamatujete, jak byl vykraden Louvre. Jo? Pařížský Louvre. No, protože jednoduše heslo ke kamerám bylo Louvre. Což my ajťáci samozřejmě dobře víme, že je blbost. Jo? Tak pozor, může být i hůř, ačkoliv bychom to asi netypli. Tak prosím vás, v dánský registr obyvatel teď čelí úniku dat 8,8 milionů lidí. Víte, jaký měli heslo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já bych chtěla říct, že moje babička má lepší hesla. Jak se to může stát u takhle zásadní věci a instituce, nevím. Jo, asi chyběly na počítačové gramotnosti, tak prosím vás, vy, co máte tohle heslo, pozor, očividně už je to uniklý heslo, tak si ho radši změňte. Jo, posílám je AR.

0: jsou levý.
1: Setřevý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Eurythmics When Tomorrow Comes. Posloucháte Hit Radio. Mimochodem tomuhle songu je letos 40 let. Toto uteklo, co? Tak vy, co slavíte taky krásných kulatých 40 letos, tak ano, jste stejně mladí, zářiví a neoposlouchaní právě jako song When Tomorrow Comes. Musíte si to jako říct hezky, jo? Žádný stáří. Ne, ještě máte minimálně 40 let do stáří. Přísahám. Přísahám a co taky přísahám je, že i za chvíli nás čekají skvělý hity. Mimochodem, pamatujete si někdo tenhle song? Výborný, když se potřebujete naučit počítat německy. Moudou a Ein, zwei, Polizei. Už za chvilku.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
3: Váš názor? Váš názor?
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energy Pel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už

0: konečné nákupy.
1: Přesně. Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
0: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
1: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
2: Prior je tady totiž pro vás.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
8: Hit Radio.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

0: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
2: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy!
3: Přesně! Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
2: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
3: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
4: Prior je tady totiž pro vás.
5: Krásný večer, 7 hodin, přeju vám fantastické úterý a posílám samozřejmě další hity. Ready? To nejlepší z 80., 90. a milénia. A proto jsou tady právě teď Coldplay. Tak si to užijte.

Impéria a Atlantis. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. A pojďme si říct, že u spousty filmů je pro nás prostě důležitý i soundtrack. Jo, i u spousty seriálů, hele, kdo neslyšel nikdy soundtrack Přátel nebo Gilmorek, víme, jo. No a u těch filmů mi to přijde možná ještě významnější. A jeden takový konkrétní film mám na mysli, protože Who You Gonna Call? Ghostbusters. To si asi pamatujeme úplně všichni. Ano, původní Krotitelé duchů z roku 1984 vznikl k tomu legendární soundtrack od Ray Parkera Juniora Ghostbusters. Jasná věc. Doporučuju, teď navíc, že blíží se Halloween, si to potom i pustit, celý ten film, protože já jsem to udělala nedávno a byl to geniální nostalgický návrat do dětství. No a abych vás tam přenesla aspoň částečně, tak si dáme aspoň ten song, co říkáte. Ghostbusters právě teď.

0: Barry White. To je prostě král. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, máme 7:45, dobře, minutu po čtvrt, kdybyste to někdo chtěli přesně, jo. Prosím vás, opět mě zajímá jedna jediná věc, respektive, já jsem dneska se ptala na Instagramu lidí, jestli už topěj, jo, pač nám to prostě jde k nule. A pokud náhodou se trošku stydíte za to, že už topíte, tak buďte v pohodě, protože většina lidí už fakt k tomuhle kroku přistoupila. Takže úplně v pohodě. Žádný stres, no prostě nechcete zmrznout, no, nechcete nastydnout, no. Hele, nepřehánějte to s tím topením, víme, ale jinak, že normálně udělejte teplíčko. A zvlášť takhle večer, jak se člověk zachumlá, že ho přijde domů z té kosy, vezme si třeba deku, jo, možná nějaký teplej nápoj a k tomu to nejlepší pro vaše uši. A to samozřejmě umíme, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvíli Sandra, Clue nebo Dr. Dre a Snoop Dogg.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
7: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
8: Herna u dětka, spouštíme další světové herní novinky. Herna u dětka.cz.
9: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
10: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
11: Tak abyste ho nepromeškali.
10: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
11: Garanci kvality i výhodného financování.
10: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
13: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy.
14: Přesně. Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
13: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
14: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
15: Prior je tady totiž pro vás.
16: Franto, co pak všechno se dá sušit?
17: Ovoce, houby, bylinky i maso.
16: A tvůj bůček?
17: Ten už nestihneš.
18: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
19: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
2: Slyš, poutníče! Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu

Dr. Dre a Snoop Dogg s námi na Hit Radio. Hezký večer. Prosím vás, sbírali jste někdo Pokémon kartičky? Já se přiznám, že kdysi dávno, jo? Dokonce jsme měli speciální album, měli jsme i takový ty měnící s bráchou. Velká věc. Jeden čas to prostě bylo naprosto zásadní. No a pokud jste opravdu toužili potom mít je všechny, jo, Garke Zemo, tak máte možnost. Sběratel Pokémon kartiček, známý jako King Pokémon, teď totiž prodává svoji gigantickou sbírku za krásnou miliardu. Hele, pohoda, no, tak se složíte třeba celý město. Můžete to třeba vystavit, jo, muzeum Pokémonů. A jak by to bylo hezký. No tak dobře, možná si tuhle nabídku necháte ujít. Co si nenechte ujít? To je Mr.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepší si náladu.

0: Bananarama s námi na Hit Radio. Krásný večer. Díky, že i dnešní večer trávíte s námi, jsme za to moc rádi samozřejmě a doufám, že si užíváte všechny ty songy z 80., 90. a milénia. Já slibuju, přísahám, že skvělý, naprosto skvělý, to bude i za chvilku. Hele, Boston, One in a Million, romantika jak blázen, jo. Tiffany, I Think We're Alone Now. A taky tahle legendární věc. Kung Fu Fighting, Bastup a Karl Douglas už za chvilku, tak buďte s námi. Hit Radio.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
4: Jo, jo.
3: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
4: Co mě zrovna napadne?
5: Naložte všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Carry Cargo. Prostor pro vaše plány.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
7: Kasalova pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
8: Tu máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
7: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
13: Tak si nezapomeň přepravku na všechny ty vřesy a podzimní dekorace, co si koupíš. Jo, a nezapomeň, že se blíží dušičky.
14: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku vřesů, podzimních dekorací, zahradní keramiky i dušičkových vazeb. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
12: Jo, a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
13: Tak ať si tam vybere dušičkový věnec.
14: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
15: Zima je blíž, než si myslíte. A proto sezónní skipas na Hochficht teď koupíte se slevou 20% a bonusem děti zdarma.
16: 20% a děti zdarma? Tak to my letos lyžujeme na Hochfichtu.
15: Více na Hochficht.at.
17: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.

0: Od srdce belabel.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: 8. hodina je tu, krásný večer, s vámi stále Kateřina Pechová a to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď korona a baby.

naprosto dokonalej song Monkey Business a Piece of My Life. Posloucháte Hit Radio. Mám tady naprosto skvělý příběh. Prosím vás, tatínkové, cením kreativitu. Jo. Jednoho tatínka v zahraničí teď vykázali ze stadionu. A prosím vás, vykázali ho proto, ne že by se třeba špatně staral o svý děti, to vůbec ne. Oni ho vykázali proto, že sebou měl takový ten dvojitý kočárek pro dvojčata, jo, nebo dvě malé děti, a měl ho ale plnej 48 piv a žádných dětí. On sebou neměl děti, jo, ty na ten zápas nevzal, za to si sebou vzal 48 piv a propašovali tímhle kočárkem dovnitř. Hele, jako takhle, strategie a pokus, výborný. Jo, 10 z 10. To, že to neklaplo, to mě samozřejmě moc mrzí. Pánové, aspoň vidíte, že tudy cesta nevede. Kudy ale určitě vede, to je společně s Davidem Bowiem.

0: Whitney Houston v éteru Hit Rádia, hezký večer. A samozřejmě krásné úterý, ačkoliv teploty už se chýlí k nule. První sníh už taky máme, tak doufám, že i tak máte úterý s dobrou náladou a samozřejmě doufám, že pomáhá i to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvíli Ice MC, taky Mike Oldfield, anebo... Skupina Blue a All Rise už za chvilku do vašich uší.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

Líbení Blue v éteru Hit Rádia, krásný večer vám všem. Prosím vás, co nedělat na horách? Mně přijde, že tohle téma, já jsem se upřímně myslela, že už je vyčerpaný. Jo, jako takový to, nechoďte na hory v žabkách. Nebo nechoďte obecně málo oblečený na hory. Protože prostě pak vás zachraňuje horská služba, že jo? Tak prosím vás, vždycky se to dá očividně trumfnout. Máme tady jednoho Poláka, který se vydal k zelenému plesu ve Vysokých Tatrách, a to na elektrické jednokolce. Nechám vás to zpracovat. Jo, to je takový to v podstatě jenom kolečko elektrický. Takže zastavoval samozřejmě spoustu návštěvníků ostatních, opakovaně mu museli ustupovat, on se jich neustále ptal na terén. No co myslíš, kámo, jaký je tam asi terén? Asi nedobrý na elektrickou jednokolku, že jo? Údajně se teda dostal až k tomu zelenému plesu, tak asi gratulujem a tohle prosím nenapodobujte. Děkuju, další hity k tomu, tohle už je George.

který jsem miloval, předtím, než s ustranou tváří chodila spozdě spát. Život jen utíkal a já pochopil, koho

No jo, lunetici a máma, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Blíží se nám 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný zbytek večera, no a přeju, ať do středy vykročíte pravou nohou. Za chvilku třeba Europe, taky Elton John, a nebo tahle legenda. Za mě jeden z nejlepších songů, co kdy Gwen Stefani udělala. Tak si ho užijte, mějte se hezky a ahoj.

0: want you to know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
5: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
1: Hit Radio Faktor.
6: Zlepši si náladu.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle, od pondělí do neděle. Jindy

0: To nejlepší ze začátku nového tisíciletí. Největší hity z let 2000 až 2009. Hit Radio Millennium. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Rádio Faktor.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.